0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.

0: K nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
5: Fine.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Turn it up, turn it up.

Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: Nejnovější triky právě teď.
1: Number one for hit music.
2: Number one.
3: Fajn.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
9: Online.
8: Jsme na DAB+.
9: Plus.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Influencer Adam Kajumi je podle dostupných informací ve vazbě. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, která prověřuje podezření související s podnikáním kolem platformy OnlyFans. Řidič pick-upu odsunul zábrany před uzavřenou silnicí a vjel do úseku, kde byl

0: americkém Palm Springs padl světový rekord v počtu lidí převlečených za Marilyn Monroe. Na akci se sešlo přes 1000 účastníků, včetně mužů, kteří oblékli ikonické bílé šaty a blond paruky.
1: Fine. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Hello, je tady obsluha, přejeme dobré středeční ráno. Můžeme prosím někdo říct, co to má venku jako znamenat, co to má být? Takový mokro jsme už dlouho nezažili. Jak to teda? Chápu. Samozřejmě nevíme, co se dělo včera u vás doma. Co ale víme s jistotou, že k tomu rannímu mokru jdeme pouštět songy, z kterých by mohl být ne jeden mokrej. Wendy, rozhodně víme, na co se tě nebudu ptát, ale řekni mi, hrála jsi včera CS-ko?
1: Ne, popravdě. Neměla jsem kdy.
0: Popravdě.
1: Nehrála jsem CS-ko.
0: Nehrála si CS-ko.
1: Byla jsem na eventu, takže jsem nemohla ani.
0: Dobře, tak se lidi připravte, že dneska to tady Wendy totálně osolí. A všem, co by scházelo CS-ko, tady je Vertigo v podání Tiffany Aris. Startuje středeční morning boost.

0: Teddy Swims, jo, Mr. Know It All. 11 minut po 6 hodině, no a my opět musíme začít den něčím, co nám řekne, že na tom nejsme zas tak špatně. Představte si, že chcete jako udělat světový rekord, jo? Jedno úplně v čem, ale chcete prostě udělat světový rekord a kvůli jiným lidem se vám to prostě nepodaří, jo? Můžete být lepší, sebevíc, ale prostě kvůli jiným lidem to nejde. Stejně jako většina věcí, o kterých se snažíme v životě. To je pěno. Tohle je přesný scénář, kdy se v Argentině pokusili překonat světový rekord ve vytvoření toho největšího sendviče na světě. Ale jak chcete ohlídat jeden sendvič před hladovými lidmi? Natož sendvič dlouhý 750 metrů.
1: Je to tak? 750?
0: Ano, 750 metrů.
1: Oh tak, my God.
0: Tak měl být dlouhý, ale než komise stihla změřit sendvič, tak ty lidi to začali okusovat.
1: Ne, jo. Ne. Ne.
0: Oni tam prostě začali nabíjat a prostě to začali jíst. Možná dobře, že to bylo jako v Argentině. Protože v Somálsku by ani nevěděla, co tam ta vlastně komise jde přeměřovat, že jo? No, každopádně, až se budete dneska o něco snažit, radši čekněte dvakrát, jestli vedle vás nejsou nějací hladoví kolegové. U nás je to velký problém.
1: Narážíš na něco?
0: Ne. Vůbec ne. No a až se vám dnes podaří všechno, co potřebujete, my pokračujeme dál, co se teď rozhodně podaří a co se podařilo, tak to je song, který zní následovně. Just the way you are. Mel Grep, Milky. Vamos.

0: Influence, to je středeční Morning Boost. A taky Shawn Mendes, jo, There's Nothing Holding Me Back na Fajnu. 19 minut po 6 hodině, my samozřejmě pokračujeme dál. Podobný hity jako tenhle tady se určitě objeví. A taky objeví a objeví se třeba tohle. Unotus, Dennis Lloyd a jejich Diamonds. Taková klidná věc, takhle po ránu, proč ne? Co už tak klidný není? Je tohle. Ray, Where is my husband? Opět se bude ptát a my opět budeme přát, aby se to podařilo. Co, Wendy, taky něco řekni. Ne?
1: Ne.
0: Necháme to na potom?
1: Hele, v pohodě, jakoby.
0: Jo?
1: Mhm.
0: Tak dámy a pánové, Wendy. Zatleskejte jí. To je takovýhle proslovy, tyho, zase poraní. Pak dobrý. Než do sebe. Pokračujeme dál, tyhle songy za malý okamžik. Morning Boost.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex CZ.
11: Fajn. Fajn Radio.
12: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě.
11: Proč?
12: Protože jsme fajn.
13: Here we go.
14: Here we go.

0: Beberek a Faithless, jejich New Religion na Fajnu, plus 7 aktuální čas. Dobré ráno všem, pojďme si dát dnešní 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Až do roku 1965 francouzské děti dostávali ke školnímu obědu víno, a to až 0,5 litru denně. Je fakt, že od té doby se Francie fakt jako změnila. Nevíme teda, jestli k lepšímu, ale změnila. Kluci, co vyrůstali se sestrou, mají hranici stresu o 78% vyšší než kluci, co vyrůstali s bráchou. Je fakt, že brácha má větší pravděpodobnost, že zabije bosse v Elden Ringu, zatímco se sestrou máte větší pravděpodobnost, že zabije ona vás. A více lidí vlastní mobilní telefon než zubní kartáček. To by vysvětlovalo, proč jsme nikdy ve škole nechtěli osobní radu od paní učitelky, a ani v tomhle případě neplatí pravidlo, že risk je zisk.

0: Nico Santos, your number one. 3:45, to je aktuální čas. Dámy a pánové, než si tady řekneme záhadu dnešního rána, tak si pustíme ještě nějaký písničky. Bude tu třeba takový Damiano David, Tyla, Naya Rogers, jejich Talk to Me. Nebo třeba Ella Henderson, Rudimental, jejich Alibi. No a pak koukneme na tu záhadu. Fakt jako velkou záhadu, takže budeme potřebovat všechny, abyste byli v pozoru a případně nám na tuhle tu záhadu, kterou tady budeme probírat, odpověděli. Děkujeme moc, tyhle songy za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz. Go,
14: go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: My name is Somer.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.

0: Ella Henderson, Rudimentlich, Alibi na Fajnu. 8 minut před 7 hodinou, no a my musíme vyřešit záhadu dnešního rána. Záhadu, nad kterou by i Scooby-Doo kroutil hlavou. Záhadu, na kterou by i Scooby-Doo byl krátký. Takzvaná jeřábová záhada. Viděli jste někdy stavět jeřáb? Nebo jak se tak velká věc prostě dostane nepozorovatelně na daný místo, kde pak stojí tisíc let a jednoho dne najednou mrknete a ona je zase pryč? Nevidíme ani žádnou jako mezifázi, že by to třeba někdo jako montoval nebo rozmontovával. A to já toho vidím hodně na stavišti, když se staví. Je pozor, já jsem ten typ člověka, co jde okolo staveniště a kouká takovou tou škvírkou mezi plotem. Tak čím to je? My to chceme vědět, my potřebujeme odpovědi. Vendy, napadá tě něco?
1: Vůbec právě netuším. Já mám pocit, že zatím stojí nějaký mimozemštění.
0: To je jako jediný vysvětlení. To je stejný jako, jak ho postavili pyramidy.
1: No.
0: Tak stejně tak nevíme, jak se staví jeřáb, že? Pokud máte někdo nějakou odpověď, kloudnou odpověď, budeme rádi, když nám ji dáte vědět.
1: Co když jsou jeřáby vlastně jenom iluze?
0: Ty krásu.
1: A všichni máme stejný halucinogen, chápeš?
0: Jsme všichni propojení v jedný mysli. A ovládá nás prostě... ještěřic vesmíru. Jo.
1: No, co teď?
0: Co teď?
1: Takhle po ránu, proto, takový zjištění.
0: Ty kokos. A proto vidíme ty jeřáby, že jo? A viděl jsi někdy čápa, jak nosí dítě?
1: Ne.
0: Taky ne. No dámy a pánové, tak pokud se dneska budete chtít cítit jako jeřáb, myšleno, že byste se rádi někde z čista jasna objevili, nebo naopak zmizeli, držíme palce.

0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15.

0: 23. Na zápaste sme... Under Armour makes
1: you better. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Okay, ready? Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok, Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude a jsme boží.
4: Duh.
3: Hledej Fajn Radio.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
9: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hisett, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všech

Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Dobré ráno se 7 hodinou, Morning Boost pokračuje, no a musíme odpálit tuhle tu hodinu jakoby s tím, co jsme tady řešili před mou chvilkou, s tím, že vlastně jak se jako stane, že jeřáb se vyskytne najednou tam, kde se jako vyskytne. To nás zajímalo, protože jsem v životě neviděl, že se staví jeřáb. Napsal nám posluchač Luky, ahoj, jeřáb se prostě vždycky vyskytne. Ba ne, buď se staví sám, jeřáb se staví sám, jo?
1: Ano, ano.
0: A nebo pomocí autojeřábu. Takže to znamená, že abys mohla postavit jeřáb, potřebuješ ještě autojeřáb. Ten nevím, jak už se staví, ale to už je zase úplně jinde. Takže díky, Luky, že jsi nám to takhle osvětlil. My startujeme další hodinu. Před náma Mark Ember, jeho Belong Together, taky vyzdvím si Bíše Hany. A nebo za okamžik taky třeba Justin Bieber. Hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost.

0: Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. V tuhle tu chvíli na fajnu, 12 minut po 7 hodině. No a v tuhle tu chvíli nám Wendy řekne, proč je lepší nestát se influencerem.
1: Ne, že nestát. Hele, včera jsme prostě byli, nebo byla jsem na akci, byla jsem tam ještě s naším bývalým kolegou Kokim a bylo to právě od O2, od operátora, bylo to právě v O2 aréně, což bylo naprosto skvělý. My jsme prostě uprostřed té O2 arény měli večeři.
0: Okay.
1: Po několika těch chodech bylo to naprosto skvělý. Viděla jsem poprvé, jak se fakt číšníci starají o lidi, což bylo hustý.
0: Zatím to teda vypadá, proč jako bejt influencer?
1: No, co na tom bylo asi jako nejzajímavější, bylo, že my jsme se potom mohli jít projít po celý té O2 aréně.
0: Pořád? Proč být influencer?
1: Došli jsme do místa, který není úplně přístupný. Bývá tam třeba perský princ, nebo je to takový, měla jsem trošku pocit, jako by to byly Epstein Files.
0: Prostě VIPčko velký.
1: Velký VIPčko, byla tam vířivka a normálně...
0: Vířivka?
1: Jo.
0: V O2 aréně vířivka.
1: Jsou tam i sauny, jako je to fakt hustý, nečekal bys to. A lidi, pokud někdo máte O2, no, tak reálně mají soutěž. A můžete se tam takhle dostat úplně stejně.
0: To influencuješ už tady.
1: No prostě se tam můžete dostat, můžete soutěžit. Je to, jakoby stojí to za to. Bylo to fakt zajímavý, ta procházka.
0: A v čem to spočívá? Jako že zavolám někomu a...
1: Zaregistruješ se e-mailem.
0: Dobře.
1: Není to zase tak těžký.
0: A proč teda nebej ten influencer jinak?
1: Ne? Musíš asi trpět některé věci, které trpět nechceš.
0: Je jasně.
1: Třeba velkou část lidí.
0: Co jsou tak influenceři? Rozumím. Tak to necháme asi radši takhle, asi nebudeme zmiňovat na jména. Nebo? Radši ne. Tak jo, Pink Panthers, Zara Larson, jejich stejce a tyhle jména velice rádi zmíníme. Ještě ráno.

0: Anderson, Switch Disco, ich Under the Sun. Takový aktuální tempo na Fajnu, 20 minut po 7 hodině. Tempo na Fajnu bude následující za malý okamžik. Sigala, Easy Love. A nebo taky další takový song do pohodičky. Pharrell Williams, jsou happy. To je důležité, aby všichni dneska byli happy. Veď Vendy. Ne?
1: Jistě,
0: veď. Tak tyhle songy za malou kamžik. Pak se podíváme na to, co dělat v letadle, nebo případně spíš co nedělat. Ještě ráno. Morning Boost.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Víš, kolik teď ve smáku?

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.

0: Pharrell Williams, jo, Happy na fajnu. Půl osmi aktuální čas a já se potřebuji zeptat. Vážně existuje člověk, co dokázal otočit letadlo nad Atlantikem jenom tím, jak měl pojmenovaný sluchátka?
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: Let z New Yorku na Mallorku se musel po 3 hodinách vrátit zpátky, protože si jeden týpek pojmenoval sluchátka slovem bomb. Je možný, že mu fakt jako bombově hrálou, jako že mu fakt jako hrajou dobře, víš co. Ale když jste pilot letadla a někde se vám objeví zařízení, co se jmenuje bomb, tak to, jestli někomu hrajou sluchátka bombově, je to poslední, co řešíte. Já myslím, že naprosto super být jako na palubě tohle letadla, jo? Jako, to musel být prostě zážitek. Každý totiž chceme strávit 3 hodiny v letadle úplně zbytečně. Jo, proč ne? Chudák ten týpek, co si vzal prášky na spaní. A po 3 hodinách se objevil zpátky na tom místě, kde to začalo všechno. Možná bych teda příště zkusil nepojmenovat si sluchátka slovem bomb, ale nějak jako jednodušeji, třeba AirPody Honza, iPhone Wendy. Víte, jak každý chceme na dovolenou. Já nemám čím to uzavřít jiným.
3: Ale za mě je to naprosto bombastický zážitek. Jakože je to skvělý. Bombový.
2: Morning

0: Lady Gaga, Bruno Mars. Hey, Die With A Smile, na fajnu. Tři minuty před 7:45. Umírat se dneska nebude, dokonce se nebude umírat ani s úsměvem, a naopak jdeme žít. Žít s playlistem fajnu. Joe, jeho End of Beginning za malý okamžik. A co si dnes můžeme říct o playlistu na fajnu? Jedině tohle. I love it. Bella Kay, její I love it. Takhle bude znít následující playlist na fajnu. Skválně, můžete někdo spočítat, kolikrát jsem teďko neřekl slovo, nebo spíš slova, playlist na fajnu. Za malou okamžik koukneme na film, který by vám rozhodně neměl uniknout. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
10: Instagram,
9: YouTube,
10: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
10: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Jsme fajn. Fajn Radio.
11: I'm Lily Bleepy. It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fajn.

0: Kanye. I love it, I love it, I love it. 8 minut před 8 hodinou, dámy a pánové, máme tady pro vás absolutní filmový jako skvost. Trošku strašidelný, ale skvost.
1: Jako to pozadí je fakt děsivý.
0: Už jenom jako ta atmosféra u tady toho filmu, extrém. Řeč je o filmu Backrooms,
1: který je na YouTubeku. Můžete si ho pustit kdykoliv, má to asi 2 hodiny. Je to od jednoho studenta. Jmenuje se Kane Parsons.
0: Kane Parsons, člověk, který vlastně stojí za celým jako Backrooms, protože to je původně jako taková jako sranda z Redditu.
1: Mm-hmm.
0: Pak se z toho vytvořila videohra. Teď k tomu ještě Kane dokonce natočil film. Týpkovi je jenom 20 let. A tenhle film trhá kinech rekordy. Je to absolutní šílenost. Já jsem u toho byl totálně ze... Víte co? No, jako doporučujem. 71% na ČSFD. Brutal.
1: Jakože co od toho určitě nečekejte, je, že tam bude silný příběh. To je hrozně dlouhý. Ale je to vlastně horor o tom, že vás to jako pomaličku dostává a děsí. Děsí vás to, jak je to dlouhý a děsí vás to, co se stane. A furt jste jako v napětí, kde, proč, jak. Takže tak.
0: Mě občas taky děsí naše dlouhý vstupy. Tady jsou další songy. Morning Boost.

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vyspí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
7: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
14: Policie stíhá 4 lidi a jednu firmu kvůli podezření z obchodování s lidma. Podle kriminalistů měli cíleně oslovovat mladé ženy a dívky, kterým nabízeli zastupování na OnlyFans. Následně po nich údajně požadovali stále explicitnější erotický obsah. Vyšetřovatelé teď hledají další možné poškozené a svědky případu. Japonsko zahájilo první klinické testy revolučního léku, který by mohl lidem umožnit pěstovat si nové zuby. Látka vyvinutá vědci z Kyotské univerzity blokuje protein a aktivuje tak nevyužité zubní zárodky. Taylor Swift možná míří do světa hraček. Sociální sítě zaplavila spekulace, že by zpěvačka už tento pátek mohla vydat novou originální skladbu právě pro film Toy Story 5. Informace zatím není úplně oficiálně potvrzená, ale fanoušci o tom stále víc spekulují a vypadá to, že to bude pravda.
15: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Dobré ráno všem s 8 hodinou. Říká se o středě, že středa je fakt kritický den. A my rozhodně netvrdíme opak. Co naopak tvrdíme a dost často, že playlist tady u nás na Fajnu je fakt dobrý. Co dobrý, výborný. A my se o tom pojďme přesvědčit. Před náma v tuhle chvíli třeba Loi Red Eyes, taky Disco Lines, naše No Broke Boys nebo Rugae Pretty on Paper. Hezký ráno všem, jdem na to. Morning Boost. Fajn.

Loi, její Red Eyes na Fajnu, 10 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, potřebujeme, abyste dávali dobrý pozor, protože za malý okamžik proběhne opět hudební battle. Můj song versus song, který vybere Wendy. A někdo z vás bude vybírat, čí song je lepší. Buďte ready volat 724634634, až dáme výzvu, potřebujeme někoho, abyste nás rozsoudili. Do té doby třeba Rue Gale, Pretty on Paper nebo Ray Dalton. Tak buďte ready.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu. 18 minut po 8 hodině, dobré ráno všem s Fajnem. V tuhle z tu chvíli je před náma hudební battle. Battle, ve kterém vždycky vybírám song já versus Wendy. Dávala ta věta smysl? To je jedno. Každopádně prostě můj song versus song, který vybrala Wendy. A někdo z vás musí vybrat, čí song je ten lepší. Ale pozor, dneska jsme to trošku jako vyšperkovali a řekli jsme si, že můžeme vybrat jenom z filmu, ze songů, který se objevily v nějakých jako filmech. Takže, máme tady dva songy, teď potřebujeme, abyste někdo zavolal 724634634 a rozsoudil, čí song vyhraje a čí song si nakonec pustíme. My vám schválně neřekneme, kdo co vybral, abyste to měli možná o něco těžší a nemohli jste někomu nadržovat. Takže ještě jednou, 724634634, pojďte nám zavolat a vybrat ten song.
1: Já bych chtěla říct, že jestli vyhraju já, tak bych chtěla koupit snídaní v Mekáči.
0: Tak pojďte zavolat a vybrat ten můj.
1: 724634634, pojďte volat a pojďte vybírat. Bude to možnost A nebo možnost B, bude to možnost Fiky nebo můj song. Je to jen a jen na vás, to tam po ránu pošlem.
0: Asi nic.
1: A jestli nezavoláte, tak my se budeme hádat. No?
0: No, tak asi se musíme hádat.
1: Bude muset přijít Libor, náš hudební manažer.
0: Ne, to ne.
1: A vybrat.
0: To radši ne, to ať se neděje, to radši zavolejte, to nechcete, aby přišel Libor.
1: A nebo začni zpívat.
0: Počkej, on to je nějaký vypojený.
1: Jo, nám nefunguje telefon.
0: Počkej, on to je fakt vypojený.
1: Tak bomba. Hele, tak to můžeme ještě udělat tak, že kdyby náhodou se nám telefon nepodařilo zprovoznit, že vám pustíme obě dvě ukázky.
0: Asi jo.
1: A vy prostě napíšete na 724634634 SMSku, jestli to bude jednička nebo dvojka.
0: Takže, jednička.
1: Demi Lovato, Joe Jonas, This Is Me, je to z Camp Rocku, kdyby náhodou někdo nevěděl. Takže tohle to 724634634 SMS ve tvaru 1.
0: Dobrá superstar. No a druhá možnost zní následovně. Nevím teda, z jakého je to filmu, ale určitě to v nějakém filmu bylo. Ne, kecám, Transformers. Transformeři.
1: Už jsem se lekla.
0: Jednička, úplně konec filmu. No takže tak.
1: SMS ve tvaru 2. Na 724634.
0: Hej, proč to nemoderuješ tenhle rok?
1: 634. Netuším, já nevím, proč mě neoslovili. Jsem tady stále, kdybyste potřebovali.
0: Pojďte rád vědět. Morning Boost.
2: Fajn. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
11: A 30?
9: Acema.
11: A 40?
9: Acema.
11: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
0: Dámy a pánové, před malou chvilkou tady byl hudební battle, kdy jsme soutěžili, ptali jsme se, jaký song máme poslat do vysílání. Vzhledem k tomu, že tady není Wendy, tak automaticky vyhrává ten můj, což znamená, že si jdem dát Transformery. Ne, kecám, fakt je tady víc hlasů pro Linkin Park, takže není na co čekat, pojďme na to a máme to i s krásnou předehrou.
13: Jsem Optimus Prime a posílám tuto zprávu všem přeživším Autobotům, kteří nalezli útočiště mezi hvězdami. Jsme tady.

0: při středě krásné dobré ráno.
1: No a blíží se léto, většina z nás možná třeba někam pojedeme. No a aby jsme se na tý dovče nezapletli do nějakého pěkného maléru, pojďme se podívat na jistý zákony, které jsou velice, velice zvláštní. První zákon pochází ze Skotska a tam bychom si měli dát jako velký pozor, protože na toaletu prej bychom měli pustit i v nouzi člověka, který ho vůbec neznáme. Dovedeš si představit, že pustíš na záchod jakoby k sobě, k tobě někoho úplně cizího?
0: Ne.
1: Super zákon. Jako mají to pošéfený, to se musí nechat. Potom, v Británii je nezákonné manipulovat s lososem za podezřelých okolností.
0: A to znamená co?
1: Ano, na to se ptám taky.
0: Co jsou podezřelý okolnosti?
1: A jak to jako poznám?
0: A jak s ním jako manipuluju, jako psychicky, nebo ho mám chytit do ruky, to je asi jako podezřelá okolnost.
1: Ty vole. Nastává tady spousta otázek. Jen tak si prostě dejte bacha, možná jenom stačí nechytat lososy v Británii, budete safe. Pozor v Singapuru, tam si zase nedáte žvejkačku, jsou tam zakázaný.
0: OK.
1: A prodej nebo dovoz jsou zakázaný, velice zakázaný. Velký špatný.
0: Tak to je jako když letíš letadlem, je docela jako...
1: Tam by se třeba chtěl líbat s někým, jakoby. Byl náročný.
0: Ale i když tam letíš, jo, letadlem, tak spoustu lidí jako má žvíkačku, aby jim odlehly uši.
1: A jo, no tak musí jí prostě pak vyplivnout. Chudák to letadlo potom. Nebo ten úklid spíš toho letadla.
0: Tak asi to nedáš jako podsedačku.
1: Jaj. No a potom třeba v Řecku na některých památkách nesmíš nosit vysoký podpatky.

0: Tigra.
1: Ne, tak to fiky. To je blbý. A Tomáš si zrovna koupil nový.
0: No, tak do Řecka asi nepoletím v prázdninách. Tak si dejte pozor, ať vás nepotká nějaký malér. Hezký ráno, tady je Alex Warren.

0: železní srdeční morning bush na fajnu. David Guetta, Aiken, jejich sexy bitch.
1: Dokážeš to říct česky?
0: Jako dokážu, ale nevím, jestli by to bylo docela fajn říct tady. No, každopádně já jsem chtěl říct, že jsem se hrozně těšil, jakože až řeknu tenhle ten název týhle z tý songy a nedostanu za to pokutu. A ty po mně chceš, abych to řekl česky.
1: Ještě k tomu, tak se obejdi. Řekni to taky, že to můžeš říct.
0: Já to neumím říct, dnes prostě. Ne, kde to nebudem o toho. Kdo je taky sexy bitch? Tak to je Leony. Je fakt dobrá. Její Don't Worry za malou kamžik na fajnu. A nebo si dáme ten jeden song, který když pustíte vašemu dítěti, třeba někde jako po cestě, dlouhou cestu, jedete na roadtrip třeba do Chorvatska, tak tenhle song to dítě nedostane z hlavy a vy se z toho můžete zcvoknout. Don't you know jejich Dance Monkey. Tyhle songy za mnou kamžik na fajnu. Na lepší ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboat.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Ramones and I, jejich Dance Monkey na fajnou, 7 minut před 8, 8, 9, kokos, to by bylo, to jsme tady ještě museli být hodinu, to ne, před 9 hodinou, znamená to, že Morning Boost je pro dnešek u konce, opět jsme si stihli říct spousta zajímavých věcí, vypíchl bych asi to, že si pojďme nepojmenovávat naše sluchátka jako třeba bomb, když letíte letadlem někam jako do zahraničí, to není úplně dobrý nápad. Jinak jsme zase hráli nějaký ty písničky.
1: To bych nečekala u rádia, to je
0: wow,
1: super.
0: Wow. A zítra od 6 budeme hrát zase. Tak hezký den, hezkou středu a zítra od 6 do 9. Čekiš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Fajn. Nejvíc hudby pro vaše.

0: silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+.
14: Plus.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Dvě minutky po 9. hodině, než společně odstartujeme, dáme si Míšu.
16: Influencer Adam Kajumi je podle dostupných informací ve vazbě. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, která prověřuje podezření související s podnikáním kolem platformy OnlyFans. Řidič pick-upu odsunul zábrany před uzavřenou silnicí a vjel do úseku, kde byl právě nalitý čerstvý beton. Auto se okamžitě zabořilo a muselo být vyproštěno. Úřady připomínají, že dopravní uzavírky nejsou jenom formalita. V americkém Palm Springs padl světový rekord v počtu lidí převlečených za Marilyn Monroe. Na akci se sešlo přes 1000 účastníků, včetně mužů, kteří oblékli ikonické bílé šaty a blond paruky.
15: Fajn. Opatrně i na silnicích, bouralo se v Praze a tu v ulici Ruská, tady nehoda dvou havarovaných vozidel, tak pozor, stejně jako Svitavy hlásí nehodu dvou osobáků a to v ulici Lanškrounská. No a silnice 16 u obce Žižice, okres Kladno, tady je prosím vás větší nehoda, tak opatrně.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Fajn. Music Boost.
19: Music Boost.
2: Music Boost.
6: Andrea Kautská.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
18: Fajn.
15: Středeční dopoledne je tady, nebo aspoň jeho start. Startuje nám dnešní Music Boost, dnešní společní 4 hodinky. Doufám, že jste se dobře vyspali a jestli ne, nebojte se, nějak to napravíme. Dobrá nálada prostě není zadarmo, dobrou náladu si musíme zasloužit. A já vám slibuju, že dneska se o to postarám. Jdem na to.
18: Music Boost.
5: Give me five.
18: Fine.
15: Dnešních 5 songů na rozjezd nám startuje Kellyn a jeho Sante. Tak hezký dopoledne.

Dnešní Gimme 5 uzavíráme s Fastboyem Rafem, jejich Wave. Dáváte si dnešní středeční Music Boost na fajnu. Hele, já vím, že se nám to počasí tak trošku vymyká kontrole, že se nám to trošku pokazilo, jo. Dneska jsme takový všichni náladovější, blbá nálada, no tak co bychom si, no tak, hele, dneska je taky den jízdního kola, no. Což jako nikomu nepomůže, ale můžeme do toho šlápnout. Za chvilku Tom Gregory, jeho River. A moje srdcová záležitost Kloklok Adora. Tak vidíte, počasí nic moc, ale ty songy, ty jsou moc. Tak leďte fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1. Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápaste sme... Under Armour makes
1: you better. Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.

River, tohle je Tom Gregory, dnešní středeční dopoledne na Fajnu. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak vypadáte u toho, když se soustředíte? Zkuste to, pojďme se teď chvilku soustředit. No, tak takhle vypadáme. Já už konečně i vím, proč při soustředění často vyplazujeme jazyk nebo otvíráme pusu. Já jsem to vždycky říkám, proč u toho vypadáme tak strašně divně. Nebo když se fakt někdo jako soustředí, tak vypadá, jako kdyby spíš umíral, jo. Já jsem si vždycky myslela, jestli to nesouvisí třeba s hladem, nebo jestli třeba někteří lidi neskouší kvalitu vzduchu v místnosti, protože takhle to vypadá. Tak jsem si o tom něco načetla. Prosím vás, jde o to, že náš mozek prej jede tak na plný výkon, že on prostě nerozezná, jestli pracujeme rukama nebo hlavou. To znamená, když se soustředíme, tak on prostě nám to prostě takhle pošle, takový signál asi. To znamená, je to záležitost mozku, nemůže za to nikdo. Prostě, když se soustředíme, vypadáme všichni divně. Je to už tak od přírody daný, nezměníme to. Možná, když se přestaneme soustředit, tak nebudeme aspoň vypadat blbě. Což si myslím, že není extrémně složitý. To si myslím, že všichni zvládneme. Jo? Takže od teď žádný vyplazování jazyku, od teď žádná otevřená ústa, prostě úplně na pohodu, jsme hezký, usmíváme se, jo? Jen to sice bude mít velký společenský následky, ale to už se s tím popereme, budeme aspoň hezký.

James Hype, Sam Harper, Hank Waterfalls. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. A člověče, ještě bude. A jaký? Dáme si třeba jednoho z nejlepších DJů z Upfocuse. Jeho Elevate, jeho nejnovější song, který si za chvilku dáme. A čím vás možná mile překvapím, je tohle. Ježiš, co by to bylo za středu, kdybychom si nedali Katy Perry, co? No, Firework, no. Teď já to dělám jenom pro vás, čověče. Na Fajnu. Máš to v sobě?

0: otevřeně.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!

0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Potisk dárky, Belavil, CZ.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
0: Fine.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Just Keep Watching, tohle je Tate McRae, tohle je středa, tohle je dnešní Music Boost na fajnu. No a tohle je taky červen, měsíc duševního zdraví mužů. To znamená, pánové, teď mě poslouchejte, tohle je pro vás dneska, nebo také celý měsíc červen si máme údajně připomínat, že taková ta klasická věta jsem v pohodě, jsem v pořádku, často znamená, že nejsme v pořádku, jsme všechno možný kolem, ale ne v pohodě, jo. Může totiž zvládnout prý řešit, nevím, poruchu auta, kapající kohoutek, dokonce i rekonstrukci bytu naráz, ale když přijde na jejich vlastní hlavu, tak ta nejčastější strategie bývá jako, že no, to ne, to řešit nebudu, to se nějak spraví. No a proto si v červnu máme tohle připomínat. Máme si připomínat, že prostě chlapi neradi mluví o svých pocitech, problémech a že to často jakoby zametou pod koberec, jo? Takže teď i dámy, poslouchejte. V červnu si teda teď pojďme každý den připomínat, pojďme se těch našich mužů ptát. Děje se něco? Jseš v pohodě? Jo, pojďme se jich aspoň ptát, máme to dělat, tak to prostě pojďme dělat. Jo a pánové, takový spoiler, jo. Psychika není Windows. Restart většinou nestačí.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
0: Ale ať jste muži nebo ženy, pojďme tu psychickou pohodu mít úplně všichni a pojďme si to sakra užít. Proto Subfocus, jeho Elevate, ty jeho beaty, ty vám to vykopou ten stres z hlavy. Fakt funguje to, zkuste to.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
10: Máme přesně 10. hodinu a to je čas zavolat Míšu, ať nám řekne nějaký důležitý info. Hej, tak Míšo, kde jsi? No tak pojď.
11: Jih Itálie. V noci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Otřesy byly cítit i v oblíbených turistických oblastech, včetně Kalábrie a Sicílie. Podle dostupných informací zatím nejsou hlášeny oběti ani rozsáhlý škody. Radar v Německu v zóně s maximální povolenou rychlostí 30 km za hodinu vyfotil údajnou seniorku s chodítkem, které měl naměřit 42 km za hodinu. Policie později vysvětlila, že šlo o optický klam a radar ve skutečnosti měřil projíždějící dodávku. Zpěvačka Eva Farná zažila nečekaný a dojemný moment. Cestou ze zkoušky na koncerty v Edenu zaslechla na Václaváku svou píseň Měl jsi mě vůbec rád v podání pouliční zpěvačky. Zastavila se a spontánně se k ní přidala.
12: Fajn.
10: Opatrně v Českých Budějovicích se bouralo osobách s náklaďákem, a to v ulici Husova třída. Zdržíte se taky v Praze, a to ulice Vysočanská, která hlásí srážku autobusu s osobákem. No a D5 počítejte se zdržením, a to na 8. kilometru trasa Rozvadov Praha. Tady se tvoří velký kolony.
13: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Music Boost.
14: Music Boost.
1: Music Boost.
9: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
10: Další hodina v Music Boostu na Fajnu bude taková hodně odvážná, jo? Já se předem omlouvám, předem vás varuju, ale prostě nešlo jinak. Já nemůžu za to, co se děje ve světě. Já vám prostě to chci o tom jenom informovat, chci vám to říkat, no, takže čeká nás Lubrika, to je jeden bizár, a taky bizár z Táborska, tam se jim objevila taková záležitost, která vezme dech asi dneska nám všem. No ale za chvilku, teď už skvělý songy. Harry Styles, taky Sombr, anebo právě teď Damiano David.
1: Music Boost.

Harry Styles, jeho American Girls na fajnu. Představte si, že chodíte do školy, nebo vaše děti chodí do školy a před školou je nějaký nový umělec na počest té školy udělá sochu, jo? Nějakou významnou sochu. No, jak taková socha si vypadá? V Planý nad Lužnicí mají totiž novou takovou sochu před školou, no a místní začali řešit takovou zásadní otázku. Je to umění, a nebo je to prostě penis? Sociální sítě se prosím vás rozdělily na dva tábory. Jedna půlka tvrdí, že ta socha u školy tam nemá absolutně co dělat, protože to ano, vypadá jako prostě mužské přirození. Druzí říkají, že je to úplně normální umělecký dílo, že takhle to má vypadat. Já si myslím, že těm dětem je to úplně šumák. Ty pravděpodobně během 3 sekund přišli na to, co to připomíná, a už ji dávno dali nějakou vtipnou přezdívku. Ale dospěláci to prostě řeší, některý to pohoršuje, jo. Když tak si to vygooglete, Planá nad Lužnicí, škola, jo, socha, nebo napište penis, ono vám to prostě vyjede. Já si ale myslím osobně, já bych chtěla jakoby dát takový velký hold tomu jakoby sochaři, jo, protože vytvořit z kusu kamene něco, o čem pak mluví celý město, to je prostě podle mě úplně nejtvrdší marketing, který lidstvo zažilo. Posloucháš Fajn

další Music Boost. Dohrál Timberg alias Avicii na fajnu dnešní Music Boost. No a za chvilku vás s další peckou určitě nepobavím, ale udělám vám fakt jako radost, protože zaručeně se tohle dlouho neslyšeli. Nevím, proč je to potichu. To budu muset ještě vytunit. A už. Normálně, když hraje tenhle song Cheerleader, tak já mám pocit, že ten song vybízí k tomu prostě fakt jako chillovat, jako dovolit si odpočinout, udělat si to kafe, dovolit si prostě něco pro sebe. Jo, tak si to pojďme dovolit. A já to, nebojte se, já na to mrknu a bude to nahlas, jo? Za chvilku. Are you ready for this?

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is a Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín
12: Ninja Park.
11: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
11: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
13: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
18: Go, go, go, gorila!
19: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex v horku je jako sjíždět holým zadkem kopec po asfaltu. Zní to jako fakt dobrý nápad. Ale proč bys to sakra dělal?
1: We got that hit. Fajn.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema, jde to i bez banky.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
11: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Whitney.
15: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

Swims, dnešní středeční dopoledne s Fajnem. Možná jste na sockách zaznamenali takovou hezkou záležitost, která se dva dny zpátky stala v Praze na Staromáku. Stalo se tam něco, co by klidně mohla být nějaká scéna z filmu, podle mě. Eva Farná se tam úplně nenuceně přidala k pouliční zpěvačce a začali tam spolu zpívat přímo mezi lidma. Žádný koncert, žádný plán, prostě moment, co vznikne sám od sebe, jo. To je na tom to nejlepší a to je na tom to fascinující. Turisti koukali, lidi se zastavovali. Na chvilku to celý vlastně působilo spíš jako malý koncert, ale v plánu to prostě nebylo. Na sockách teď kolují různý videa z té události, když to vlastně není událost, ale vlastně z toho okamžiku, tak se na to můžete když tak mrknout. A taky je to taková připomínka pro nás pro všechny, že nikdy nevíte, co vás ten den zrovna čeká. Prostě, já nevím, jdete po Staromáku z práce, chvátáte na metro a najednou, ha, jste na konzíku.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
5: Máme 4 minutky po 11. hodině, no a to je takový ideální čas něco se dozvědět. Tohle je Míša.
6: Influencer Adam Kajumi je podle dostupných informací ve vazbě. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, která prověřuje podezření související s podnikáním kolem platformy OnlyFans. Řidič pick-upu odsunul zábrany před uzavřenou silnicí a vjel do úseku, kde byl právě nalitý čerstvý beton. Auto se okamžitě zabořilo a muselo být vyproštěno. Úřady připomínají, že dopravní uzavírky nejsou jenom formalita. V americkém Palm Springs padl světový rekord v počtu lidí převlečených za Marilyn Monroe. Na akci se sešlo přes 1000 účastníků, včetně mužů, kteří oblékli ikonické bílé šaty a blond paruky.
5: Brno hlásí nehodu, a to ulice Chironova. Opatrně tady dva osobáky v sobě, neprojezdná zpevněná krajnice. Bouralo se i v Českém Těšíně v ulici Ostravská, dva osobáky v sobě. Stejně tak jako srážka dvou aut v ulici Soběslavská v Táboře. No a bouračku hlásí taky obec Sedlice v ulici Palackého náměstí, neprojezdný jeden jízdní pruh. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Music Boost.
4: Music Boost.
0: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
5: Zamysleli jste se někdy nad tím, proč potřebujeme mít na všechno názor? Já jsem se na tím zamyslela dneska poprvé, tak se přiznám. A taky jsem přišla na to, proč to tak máme, proč to děláme. A řeknu vám to i vám za chvilku. Mezitím ale třeba Lady Gaga, taky Loy, anebo právě teď Dua Lipa.
0: Music Boost.
5: Tohle je song Houdini. Tak užívejte dopoledne. Hezkou středu.

Dead Dance, Lady Gaga, dnešní Music Boost na Fajnu, přesně ve 11:15. Tak jo, teď mi okamžitě řeknete svůj názor. Nedávno jsem byla na jedné akci, kde se někdo u stolu zeptal na nějakou klasickou otázku k zamyšlení v 10 večer. Já jsem na ní neměla názor, tak jsem řekla, že nemám názor, že nebudu odpovídat. Já vám musím říct, že jsem schytala tolik divných obličejů na moji osobu a jako až jako nějaký nepochopení a dokonce tam někdo položil otázku jako, jak jako nemáš názor, musíš mít jako názor, to přece jako nejde nemít názor. A já jsem si uvědomila, že se fakt jako někde v té společnosti stalo, nevím a asi kdy, že se jakoby někde stalo to, že se jako bojíme někdy přiznat, že nemáme na něco názor, že dneska musíme mít na všechno názor. Možná si myslím, že za to může ta doba sociálních sítí, kdy jakoby roste ten tlak na to, by měl člověk okamžitě názor a pohled úplně na každý téma. A jakmile ho nemá, tak nás možná trápí nějaká jako schopnost připustit nejistotu. Nebo jsem si možná jako říkala, že možná máme pocit, že jsme hloupí, když jako neodpovíme na daný téma. A myslím si, že je to škoda, protože pak se cyklíme a pak naopak máme názor i na věci, na který doopravdy názor nemáme nebo je ani nechceme mít. Jenom abychom prostě se zavděčili ostatním, abychom prostě říkali a dávali najevo, že tomu rozumíme. A tak jsem vás chtěla jako vyzvat i k téhle myšlence. Zkuste to nedělat, zkuste prostě nedávat názor na témata, který vás nezajímají a na který názor prostě nemáte. Zkusme si to jako společnost dovolit, jo? Tak co, jaký máte názor na tohle?

skvělý zpěvák, taky úžasný tanečník Jimin se songem Who. Song, který nám dohrává 7 minutek do 11:30 na Fajnu. Já vám dneska opět připomínám, že dneska máme Mezinárodní den jízdního kola a proto do toho budeme v playlistu hodně šlapat. Rex Orange Country, Love Me Not. Dobře, tak tohle bude takový to lehčí popojištění, jo? Taky to jenom levá, pravá, jo, pohoda. Tady možná sesedneme z toho jízdního kola, abychom rozdejchali ty vysoký vejšky, no vejšky, tohle úžasného hlasu Sky Newman. Ach jo, vysoký vejšky, no. Jaký jiný by asi byli, že jo? No tak laďte fajn. Den bez dobrý hudby. To je jak drink bez ledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: vždycky fresh. Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
10: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

Rex Orange Country, Love Me Not. Tohle je dnešní Music Boost při středě na fajnu. A my tady máme další hudební úspěch. Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému singlu Into Deep, který vydala na svý 20. narozeniny. Mimochodem, ta skladba, prosím vás, během jednoho měsíce překonala hranici 1 milionu přehrání na streamovacích platformách, což je úspěch. Takže mega hit, za chvilku si ho pustíme, nebojte se, nepřijdete o něj, ale ten videoklip k němu si určitě dejte, protože musím upřímně říct, že jsem dlouho jako neviděla tak hezký, estetický videoklip, jakože je to fakt jako vizuální krása, jakože ty stylizovaný záběry prostě jako mega. Takže jestli si chcete dát videoklipy, které už v dnešní době vlastně nejsou tolik jako známý, nebo jako dřív jsme na ty videoklipy samozřejmě koukali víc a dneska

0: dohrává nám na fajnu Sombr. Skoro ve 11:15. Ale ideální čas popřemýšlet cukobinu. No, co to bude dneska, řízeček? Ježi, já bych si dala řízek z kaší. Pane bože. Každopádně pro vás mám úplně jinou informaci. Jestli náhodou máte blbý sny, takový ty strašidelný, jo? Někdo jim říká noční můry. Já vím možná proč, ale já vám to řeknu až za chvilku, jo? Za chvilku. Mezitím. Mezitím potřebujeme nějakýho Davida Guettu, no. Nějaký remix. When Love Takes Over. Na fajnu, za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Turn it up, turn it up.

Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Wies. Tohle je dnešní středeční dopoledne na Fajnu. A jestli máte špatný sny, tak já vím proč. Noční můry, špatný sny, prostě blbý spaní. Je to pravděpodobně tím, že spíte na levém boku. Ale tak jednoduchý to je. Když prej spíte na tom pravém, tak naopak to přináší klid a hezký, klidný, hluboký spánek. Na to teď přišel jeden výzkum. Stejně tak jako jiný výzkum přišel zase na to, že spát na levém boku je zdravější než na pravém. To znamená, máme tady těžký rozhodnutí, prosím vás, jo? Musíte si vybrat, jestli bejt zdravej za cenu toho, že se vám třeba bude každý den zdát o vašem ex, a nebo bejt nemocnej, ale mít svýho ex pryč z hlavy. Takže takový dle mého rozhodnutí my každý den, každý večer před spáním budeme čelit, jo. Když se tím zamyslím, tak si myslím, že to zase není tak těžký rozhodnutí, co, že jo. Na chřipku je paralel, no. Na toxickýho ex je co, no. Rozhodně nic, za co byste nešli sedět, takže v klidu. Takže spíše volíme, víme co. Fajn. My

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
3: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
13: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
14: News. 3 minutky po 12. hodině, no a ve studiu Míša.
15: Policie stíhá 4 lidi a jednu firmu

0: vlastní zárodky. Taylor Swift možná míří do světa hraček. Sociální sítě zaplavila spekulace, že by zpěvačka už tento pátek mohla vydat novou originální skladbu právě pro film Toy Story 5. Informace zatím není úplně oficiálně potvrzená, ale fanoušci o tom stále víc spekulují a vypadá to, že to bude pravda.
1: Fajn. Opatrně v Praze, ulice Strakonická hlásí nehodu, tak pozor, stejně jako Pražský okruh 14. Kilák, trasa Ruzině, Modletice, i tady očekávejte menší zdržení, no a D5 mezi 6. a 7. kilometrem na trase Rozvadov Praha, tak i tady se hlásí bouračka, tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost.

A je to tady Music Boost s Andreou, otevírá poslední společnou hodinku, taky uzavíráme dopoledne, otevíráme odpoledne. A to je jednoduchý, jo, z 12. na 13. No a o čem se budeme bavit? Dneska mě zajímá odpověď na otázku, jaký mužský koníček je podle vás úplně nejvíc sexy? Potřebuju prostě nějakou radu do života, protože můj chlap potřebuje nějaký koníček, tak já potřebuju vědět, kam ho přihlásit, jo? Tak jo, tohle na fajnu. Taky Taylor Swift nebo právě teď Mal Smith? Music Boost. Jo, nice to meet you.

Pretty on paper, tohle je Rui Gale na Fine Rádiu. Dnešní odpoledne. No a co je nejvíc teda sexy u těch chlapů? Pojďme na to dneska přijít. Dneska přijdeme na to, jaký koníček, jaký zájem je pro muže ten nejvíc sexy. Nebo takhle, co my ženy chceme, aby náš frajer dělal. Tak já osobně, za mě je to jakýkoliv sport, jo. Hokej? Basketbal, protože jako, hele, basket mě hodně jako to imponuje, protože si říkám, že to ty chlapy umí takhle dobře s míčem, taky budou dobrý třeba někde jinde, jo. Já vím, že to možná tak v realitě není, ale prostě ta představa je taková, jo. Taky se mi líbí, když chlap plave sportovně, nebo třeba leze na stěně, jo, jako prostě horolezec jít celkově. Tak tohle je jako za mě, já si myslím, že jakýkoliv takový jakoby sport, takovej toho mužského typu je prostě za mě úplně OK. Ale není to úplně to, kam to chci jako dneska jako směřovat, protože já vím, který koníček je podle nějakého výzkumu a psychologu úplně ten nejvíc hot. Ale než vám ho prozradím, tak chci vědět, co je to pro vás. 724 634 634. Co musí chlap dělat, aby byl sexy?

dáváte si středeční odpoledne na fajnu, dáváte si dnešní Music Boost. A já vám řeknu, jaký koníček u chlapa je úplně nejvíc hot. Píšete různý zprávy, většinou jsou to sporty, ano, máme tu fotbal, hokej, máme tady, dá se říct, od vás všechny sporty, od chlapů z fitka až po chlapy na golfu. Sice nevím, Anička, co vidí sexy na tom, když chlap hraje golf, ale tak OK. Já, jak vidím toho chlapa s tou holí, tak to ve mně spíš vyvolává pocit, jako že jakmile chlap potřebuje hůl, tak už je to jako špatný. Ale taky píše někdo motocross, že je strašně hot, když ty kluci si sundají ty trička a prostě potí se a wow, něco zvedají těžkýho. Jo, proč ne? Jako ten sport obecně, když chlap dělá nějakýkoliv sportovní koníček, zájem, tak je to prostě dobrý. Já vám ale prozradím, jaký úplně nejvíc zájem je ten fakt nejvíc hot. Je to prosím vás čtení. Já vím, vidět chlapa s knížkou je možná, já nevím, tak si myslím, že možná pravděpodobnější je tsunami v České republice, ale vyhrála tato aktivita. Prostě čtení vyvolává podle psychologů jako v ženách pocit, že ten muž je inteligentní, že je zvídavej a že je kreativní a že je otevřený pro nové možnosti, pro nové záležitosti, věci. Prostě je to čtení. Jo, to znamená golf, OK, hokej, OK, každý sport, OK, ale čtení, ježišmarja, co je víc? Pojďte si představit, jak u okna na nějakém hezkém parapetu sedí prostě ten krásný týpek s dobře vypracovaným tělem, který nemá z golfu, ale pravděpodobně z plavání a u toho čte prostě třeba na větrné hůrce. To je úplně... Já nevím, jak to mohlo sekra vyhrát čtení, to je strašný. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
11: CZ.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
18: Senkor. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
20: Go, go, go, gorila!
21: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: I'm bringing sexy back.
3: You ready?
4: I'm sexy and I know it.
5: Žádná cenzura, žádné tabu. Jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
6: Fajn.
3: Takovej sex v horku je jako jízda na nafukovačce po asfaltu. Jde to, jde to. Ale proč bys to dělal?

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel.

0: 33. Na zápase jsme. Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.

Sony Fodera, Chris Churl, taky My Loving, teda ne, taky My Loving, ten song se jmenuje My Loving. Jo, je asi znát, že potřebuji už trošku pauzu. A já vám slíbím, že si ji dám, protože Music Boost končí. Blíží se nám 13. hodina a to znamená, Kristýnka bere mikrofon a já jdu domů. Děkuju vám za dnešní středeční společné vysílání, bylo to hezký, dali jsme si dopoledne, taky čas odpoledne, no a zítra si to budeme dávat od 9 znovu. Dneska jsme třeba zjistili, že největší vlastně guilty pleasure, kterou chceme, aby dělali muži, je čtení. Aktivita, která údajně je nejvíc sexy u chlapů, když jeho koníček je čtení. Tak pánové, prosím vás, jo, jestli jste single, tak možná protože nečtete, takže šup knihkupectví, ty já bych mohla uzavřít nějakou spolupráci, ne? Tak to úplně týzu na knihy. Jo, jo, nejvíc sexy aktivita a od zítra všichni povinně čteme. Tak si tady užijte už Kristýnku a zítra naslyšenou. Zítra opět budu vaše. Ježiš, já i tohle zkazím. Kristýnka se mi tady už směje. Zítra budu opět zase jenom vaše. Já fakt asi potřebuju dovolenou. Fine. Music.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu, 6. června, na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: 4 minuty po jedný odpoledne. Čas na Hot News s Míšou.
16: Jih Itálie. V noci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Otřesy byly cítit i v oblíbených turistických oblastech, včetně Kalábrie a Sicílie. Podle dostupných informací zatím nejsou hlášeny oběti ani rozsáhlé škody. Radar v Německu v zóně s maximální povolenou rychlostí 30 km za hodinu vyfotil údajnou seniorku s chodítkem, které měl naměřit 42 km za hodinu. Policie později vysvětlila, že šlo o optický klam a radar ve skutečnosti měřil projíždějící dodávku. Zpěvačka Eva Farná zažila nečekaný a dojemný moment. Cestou ze zkoušky na koncerty v Edenu zaslechla na Václaváku svou píseň Měl jsi mě vůbec rád v podání pouliční zpěvačky. Zastavila se a spontánně se k ní přidala.
17: Fajn.
15: Pojďme rychle hodit vočko na silnice, ať nikde nehodíte nějakou nehodu. Aktuálně v Praze, jestli míříte na Štěrboholskou spojku, tak se obrňte trpělivostí. Poťukanci, dvou osobáků, tam totiž stojí kolona. No a čistit se to bude odhadem až do 14:30. Na dálnici D5 pak směrem na Rozvadov, kousek za 100 kilometrem, komplikuje život odstavený autobus, který dostal defekt. Dávejte bacha, je to tam taky trošku solidní zdržení. No a mimo dálnice, když mrknem, tak podobné nepříjemnosti a srážky aut se řeší i v Nymburku v ulici Okružní, tak opatrně všude, kudy pojedete.
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn.
15: Krásný středeční odpoledne. Já vás vítám u tohohle našeho společného warm-upu. Klasicky nás čekají společný čtyři hoďky se mnou s Kristý. A já mám pocit, že jak Aja mluvila o tom, že už je trošku přepracovaná, tak to jsme trošku všichni, ne? Takhle při středě. Tak potřebujeme nějaký dobrý songy, nebudeme to zdržovat, ale dám vám čas na pomalej rozjezd. Dáme si totiž na úvod Alessiu Caru, její Scars to Your Beautiful. Takový song, když potřebujete dodat sebevědomí, když si nevěříte, tak to teď je naše poslání pro vaše odpoledne. Pojďme na to.

Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls právě teď dohráli na Fajnu. Pokud jste se probudili ráno s pocitem, že jste jako zbytý po maratonu a že vás v noci honil vrah s motorovou pilou, mám pro vás takový rychlej lifehack. Zkuste se zamyslet nad tím, na jaký straně večer usínáte a spíte. Já jsem narazila totiž na studii, že levej bok je jako magnet na noční můry. Pokud prostě spíte na levý straně, máte prý až o 40% větší šanci, že se vám bude zdát nějaký totální psycho. A mě to teda otevřelo oči, já totiž fakt na noční můry trpím extrémně, až tak moc, že jsem regulárně ve svém životě už párkrát přemýšlela, jestli nejsem posedlá. Ale teď teda máme uklidnění, než začnete pálit šalvěj, vyhazovat peníze za lapače snů nebo vymítat ďábly jako já, zkuste prostě jenom změnit stranu, na který spíte. Já navrhuji, aby jsme to dneska všichni otestovali, budeme spát na pravý a zítra si povíme, jestli se nám zdála nějaká noční můra. Ale ještě předtím, vy mi pověste, na jaký straně spíte vy, zatím, než jste věděli o tomhle. Kde spíte? 724-634-634, napište mi na tohle číslo, na jaký straně spíte, uděláme takový malej průzkum a můžete klidně i napsat, kdy se vám naposled zdála noční můra a jaká to byla. Pojďte se mnou podělit. Mezitím další song DJ O, End of Beginning.

0: ZERP a Coldplay, písnička Feels Like I'm Falling In Love. Ta vám měla zahnat všechen pracovní stres a naopak připomenout, jaký to je krásný, když se znova zamilujete. Jo, krásný pocit. My společně ale probíráme ošklivější pocity, a to, když se probudíte po noci plný nočních můr. Protože pojďme si říct, to není příjemný a pak máte pocit, že jste se vůbec nevyspali. A prej je to daný tím, že spíte na špatné straně, na levém boku. Tak jsem se ptala, na jaký straně spíte vy. No a přišla tady zpráva od Janči, která píše: já spím celý život na levém boku a poslední dobou se mi pořád zdá, že mě honí obří pavouk s obličejem mýho šéfa. Tak se dneska otočím doprava a běda, jestli to nezabere. No tak já držím palce, říkám, pojďme to dneska všichni vyzkoušet. Dneska spíme na pravém boku, rozhodně ne na levém nebo na zádech, a uvidíme, zítra si povíme. A teď za chvilku další song, třeba Topic, Fireboy, DML a Nico Santos, jejich Body. Pořád jedem letní vibe, letní songy, užíváme.
1: Turn up hit music. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na klimaexpress.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
1: Fine.

Lyrix a Faithless New Religion. Tenhle nabitý track jste právě doposlouchali. Doufám, že vám dodal energie při středečním odpolku. No a taky se vám zastaví srdce pokaždý, když vám zvoní telefon. Hello, hello, baby, you called, I can't hear. Instantní mini infarkty ve chvíli, kdy se vám rozsvítí displej a bliká tam cizí číslo. Teď je totiž se řeší, že generace, naše generace se bojí telefonování. Prej mnohem radši předstíráme, že něco máme, že nemůžeme, nebo když máme někam zavolat, tak vymýšlíme scénáře. I když si máme objednat blbou pizzu, tak radši předvádíme takovou tu scénu, jak když jste šli ve škole zaklepat na kabinet. Já ťukám, ty mluvíš. Tak takhle to děláme, i když máme zavolat někam. No a já to úplně slyším. Jestli si pamatujete tenhle song, tak to je podle mě úplně scénář, který se odehrává lidem z naší generace v hlavě, když máme telefonovat. Už mi nevolej, nech mě být, s tím se podle mě spousta z nás totožňuje. A mě zajímá, proč jsem si tak říkala, jo, já mám telefonování vlastně docela ráda, ale taky mám lidi, se kterými třeba úplně nerada telefonuju. Vy znáte to, zavolá vám babička, zavolá vám tchýně, zrovna se vám nechce povídat. Tak mě zajímá, komu byste vzkázali, už mi nevolej, nech mě být. S kým prostě neradi telefonujete, komu neradi zvedáte telefon. Napište mi to na 724634634, ať už je to vaše máma, babička, tchýně, šéf, je mi to jedno, klidně přítelkyně, i to je možný. Napište mi to na 724634634 a já to neprásknu, nebojte. Mezitím vám pošlu další song. Imagine Dragons, Bad Liar.

0: Nesnažlivý song od Harryho Stylese American Girls, to jsme právě slyšeli, 13.41 a společně probíráme, čí telefony neradi zvedáte. Když vám někdo zavolá, tak jestli vám to vadí, od koho vám to vadí. No a přišly vtipný zprávy, přesně jak jsem si myslela. Pepa píše, že nerad zvedá telefon svýmu šéfovi a prej aktuálně se šéfem poslouchají, takže zdravíme šéfa a je to zároveň vzkaz pro něj, ať už Pepovi nevolá. Doufám, že jsem vám teď nezavařila. No a vypadá to, že to nebylo jediný místo, kde jsem zavařila, protože jsem tady nadhodila, že třeba někomu může vadit, když mu volá jeho babička, protože se rádi vykecávají. No a přišla zpráva. Zrovna se mnou sedí babička v autě a říká, ty taky nerada voláš s babičkou. Tak jsem se smála, že jo, protože pak nemám volné ruce a ona mluví hodinu. To je přesně to, co jsem říkala, ale tak je potřeba si povídat s babičkama, to je potřeba taky říct, ale je to někdy náročný. Já vám každopádně děkuju za zprávy a teď tady máme jeden hovor, který ale rozhodně zvednout musíte. Pitbull a tenhle jeho legendární banger Hotel Room Service nám volá, za chviličku si ho dáme tady společně, tak si ho pojďte užít, připravte se na to, chci vás vidět tančit.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: I'm Lily Greedy. It's Sabrina Carpenter.
16: Music. Fine.

doufám, že jste si pospěvovali společně s Damiano Davidem Tylou a taky Nilem Rodgersem jejich Talk to Me. Song, ve kterém se zpívá o tom, že láska je jako droga, že stačí jedno sousto. Ale víte, kde jedno sousto nestačilo? No, je v Argentíně. Já mám totiž důkaz o tom, že hlad má fakt velký oči a taky nulovou trpělivost. V Argentíně se totiž pokusili o zápis do Guinnessovky a vyrobili obří 750 metrů dlouhý sendvič. Jenomže celý tenhle pokus o rekord nakonec pohřbili, protože organizátoři se tak jako trošku zdrželi, zasekli s přípravama. No a těm lidem, kteří tam čekali, regulérně praskly nervy, prorazili zábrany a ten obří sendvič začali jíst ještě dřív, než ho komisaři stihli vůbec změřit. Tomu se říká fast food v praxi. Oficiální rekord teda nemají, ale gastrokriminalitu podle mě posunuli na nový level. To tím se můžou pyšnit asi jenom tam. Nicméně z toho plyne ponaučení pro dnešní den. Nikdy nestůjte mezi hladovým člověkem a jídlem zadarmo a taky si pořádně zkontrolujte vaši svačinu v ledničce před vašima kolegama, protože znáte to, když máte hlad, nejste to vy. My si dáme další song Rihanna Breaking Dishes. Třískat talířema, to se hodí, zvlášť když vám třeba někdo sní svačinu. Tak posíláme všem, kteří takhle dneska přišli o svačinu.

0: Něco pro fanoušky elektronické hudby, to byly Chemical Brothers a jejich song Go. Máme už minutku po druhé hodině, ale my nekončíme, naopak pokračujeme dál, jenom si mezi tím dáte zprávy, pak si dáme dopravu a pak nás čekají další songy, které vám mají za úkol zlepšit tohle středeční odpoledne. No tak zůstaňte se mnou, to je jasný.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: 件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
0: Na čase jsou 3 minutky po druhý a Míša má pro vás updaty.
12: Policie stíhá 4 lidi a 1 firmu kvůli podezření z obchodování s lidma. Podle kriminalistů měli cíleně oslovovat mladé ženy a dívky, kterým nabízeli zastupování na OnlyFans. Následně po nich údajně požadovali stále explicitnější erotický obsah. Vyšetřovatelé teď hledají další možné poškozené a svědky případu. Japonsko zahájilo první klinické testy revolučního léku, který by mohl lidem umožnit pěstovat si nové zuby. Látka vyvinutá vědci z Kyotské univerzity blokuje protein a aktivuje tak nevyužité zubní zárodky. Taylor Swift možná míří do světa hraček. Sociální sítě zaplavila spekulace, že by zpěvačka už tento pátek mohla vydat novou originální skladbu právě pro film Toy Story 5. Informace zatím není úplně oficiálně potvrzená, ale fanoušci o tom stále víc spekulují a vypadá to, že to bude pravda.
0: Fajn. 2 roky jezdím bez nehod, no tak to bohužel neplatí pro český silnice, takže se pojďme mrknout, co se děje. Na Barandovském mostě v Praze se srazily 2 osobní auta, jeden pruh je úplně neprůjezdný, takže tam možná chytnete zácpu, opatrně, teda doufám, že jenom tu dopravní. Na dálnice D1 směrem od polských hranic na Prahu kolem 182. kilometru stojí odstavený auto s defektem, hlásí, že máte počítat se zdržením. Co se týče regionů, v Hradci Králové v ulici Pilnáčkova je po nehodě uzavřený taky jízdní pruh. No a to stejný v Holešově na Kroměřížsku, kde navíc už úřadu integrovaný záchranný systém. Tak opatrně, ať to nemusíme hlásit pořád.
13: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
0: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Středa 3. června a my pokračujeme v našem fajn warm-upu se mnou s Kristý. Já se snažím, aby ta půlka týdne nebyla tak nesnesitelná, aby jsme to spolu ještě vydrželi, ať to prostě odjedeme. A já tak jsem se rozhodla, že vám trošku přičaruju tu dobrou energii. A přičaruju ji s naším playlistem a taky s Lady Gagou a jejím songem Abracadabra. Takže čáry.

Rudimental s Kelly Jam v songu All I Know se ptali, jestli můžou věřit svým polovičkám. No a tohle byl song, který jsme si dali takhle při odpolední 14.12. A já se ptám, dokázali byste chodit s hercem nebo s herečkou? Jakože fakt úplně se vším. Já jsem totiž zrovna četla článek, že se rozešla hvězda toho nového mega populárního seriálu Off Campus se svým snoubencem a okamžitě mi tak jako začal šrotovat mozek. Jak extrémně náročný to pro ty partnery musí být. Představte si, že máte doma herce a ještě ke všemu herce, který hraje fakt v nějakém extrémně úspěšném seriálu, který teď sleduje celý svět. A vy pak na TikToku, na Instagramu, všechno, co otevřete, tak tam vidíte virální videa, kde se ta vaše druhá polovička vážně je líbá s někým dalším. A tak je to totálně hot herec. To musí být silný kafe i na ty nejvíc splachovací povahy. Podle mě z toho prostě musíte dřív nebo později mít crash out, pokud fakt nemáte pro nervy uděláno. Jenže to herectví je teda extrém, když to ale převedem do ostatních povolání, tak podle mě jich existuje spousta, který dokážou v partnerství udělat takový jako toxický peklo a vyvolat žárlivost. Co třeba fyzioterapeut, ten taky sahá na spousta lidí. Nebo servírka, s tou můžou flirtovat hosti. Co myslíte? Pojďte o tom se mnou pokecat. V jaký povolání je podle vás pro partnerský život úplně náročný, co se týče žárlivosti, důvěry? Nemohli byste s tím chodit, nebo by to bylo náročný? Napište na 724634634. Pojďte se mnou podělit, jaký povolání je náročný na partnerský život. A mezi tím další song. Teddy Swims, Mr. Know It

0: nebo není komplikovaný, si povíme za chviličku, ale víte, co je mega atraktivní? Když je váš partner hrdina a hrdina nemusí mít na sobě superhrdinský plášť nebo střílet pavučiny, protože všichni to máme v sobě. Jo, stačí se zapsat do registru dárců kostní dřeně, protože to je ta věc, co všichni máme, co můžeme darovat a tím někomu zachránit život a stát se tak hrdinama všedního dne. Já jsem si vždycky říkala, že to určitě strašně bolí tady ty věci, ježiš, ne, to bych nedělala, ale nebolí to. Registrace je rychlá, zabere to chviličku, dřív než dohraje písnička a hlavně můžete teď vyhrát. Soutěžíme na našem Instagramu, když nám pošlete fotku, že jste se zapsali, tak můžete vyhrát jednak výborný zážitky od Allegrie, ale taky celý den v rádiu, tady s náma, s moderátorama, podívat se do zákulisí, podívat se, jak to tady funguje. Já myslím, že lákavá nabídka, co? Tak mrkněte na náš Instagram, zapojte se a zaregistrujte se. Staňte se hrdinou, máte to v sobě.
1: Máš to v sobě, doslova.
2: Fajn. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
18: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

Dancing in the Moonlight. S tímhle songem od Jubila a Naimiho v remixu jsme se přesunuli někam na letní party. Já úplně vidím, jak jsme v nějakém tom baru, máme drinčík v ruce, tak doufám, že se tam vidíte i vy. My jsme společně probírali, jaký to je chodit s herečkou, případně jaký jsou další povolání, které jsou náročné v partnerském životě. No a protože těch zpráv přišlo fakt dost, tak to musíme probrat pořádně. Gambit píše, já osobně si myslím, že chodit s herečkou je ten nejmenší problém, pokud člověk dokáže oddělit realitu od filmu a seriálu. Já teda nevím, myslím si, že to vždycky tak jednoduchý není, fakt když vidíte třeba ty videa na každém rohu, na každý sociální síti, kterou otevřete, ale jak píše Gambit, je to prostě práce. Podle Gambit je nejhorší povolání zdravotní

noční v hodinovém hotelu a hromada recepčních musel u nás přestat pracovat, protože jim to partner zatrhl. Přitom je to normální administrativní práce, jen chlapi si představují, že se tam děje kdo ví co. Je to obyčejný hotel, kde je jenom větší fluktuace hostů, nic víc. Zajímavý, no, tak já vám moc děkuju za zprávy a ještě koukám, Michal napsal, že podle něj je nejvíc náročný pro partnerský vztah, když ten druhý vůbec nepracuje. A tím si myslím, že je ideální to uzavřít, protože ať už se líbá s jinýma hercema, nebo do 4 ráno míchá drinky v baru a flirtuje, asi pořád lepší, než když se celý den válí na gauči, že jo? Tak já vám moc děkuju za zprávy a jdem na další song. Miles Smith, Niall Horan, jejich Drive Safe.

Já doufám, že už si teď v kanclu tancujete, nebo i jestli jste v autě, protože tenhle song od Sabriny Carpenter Man Child má i svůj vlastní taneček, pokud jste to nevěděli. Takže já doufám, že už vás to trošku rozhejbalo. Takhle při středečním odpolku 14.43 máme 3. května. A když se podíváme na kalendář, tak si musíme připomenout jedno důležitý hudební výročí. Dneska je to 13 let od doby, kdy Lord vydala ten absolutně ikonický track Royals, kterým totálně změnila hru, protože to nám hrálo všem v playlistu pořád do kolečka. Jsem si tím naprosto jistá. My se ale posuneme trošku do aktuální doby. Co trenduje teď, je totiž tenhle song. Dominic Fajk a jeho White Keys, protože svět se nezastavuje a i o tom je tenhle song, který vám bude hrát v hlavě celý odpoledne. Nemáte zač. Já se na něj těším, doufám, že vy už taky. Za chviličku, tady se mnou na Fajnu. Turn up hit music. Fajn. Máš to v sobě?

0: ceně. Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park.
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Go, go, go, gorila!
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Dominic Fike, White Keys, tenhle song vás měl trošku hodit do pohody. 14:52, rok 2026, a já se ptám, to pořád ještě někoho šokuje, že si slavní chlapy vybírají společnost podle vzhledu? Přesně tohle totiž teď k smrti urazilo lidi na koncertě Bad Bunnyho v Madridu. Bad Bunny schytává hejt za to, že na stage k sobě do takového toho svýho baráčku, co tam má na stage, si tahá jenom samý sexy modelky. Surprise, surprise, jaký překvapení. Jasně, pretty privilege prostě funguje, když jste hezký, máte nějaký výhody. Ale já se v tomhle musím Bad Bunnyho zastat. Protože jasně, bylo by krásný, kdyby si tam Bad Bunny tahal jenom svoje skalní fanoušky. Ale pojďme si to představit. Já si vzpomínám na doby, kdy já jsem byla skalní faninka One Direction. A představa, že mě někdo vezme na pódium. Já nevím, co bych tam stropila. A podle mě takhle přesně přemýšlí Bad Bunny. Protože kdyby si tam přitáhl ty skalní faninky, tak by mu mohli třeba stáhnout kalhoty nebo tam vyvést ještě něco horšího. Zatímco takhle, když tam natáhne hezký modelky, tak jejich primární cíl bude vypadat dobře na kamerách. Takže tam budou jenom tančit, vypadat u toho hezky a nic prostě neprovedou. Za mě dobrý, já Bad Bunnyho chválím, těším se na jeho koncert, jedu na něj do Polska, takže za mě dobrý a nevím, proč na internetu dostává takovej hejt. No nic, nás čeká další song, bude to B.O.B. feat. Hayley Williams. Zase se vracíme trošku zpátky do minulosti. Airplanes, tak letíme na to.

0: Pokud se po tomhle songu cítíte jak znovu zrozený a zase plný energie, tak moje mise byla splněna. A taky mise Calvina Harrisa, Disciples a jejich songu How Deep Is Your Love. Doufám, že jste si tenhle už 10 let starý megahit užili, tak jako já. No a my se přesouváme do další hodiny, ale nekončíme. Naopak, v tomhle tempu pokračujeme, jenom si mezi tím dáme zprávy, dopravu a pak jedem dál. Budeme mít starý bangry i nový pecky. Máte se na co těšit.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, Fajn.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
1: Instagram Fajn Radio.
2: Instagram. To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
2: S Fajnem.
6: Instagram.
1: S Fajnem.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Jsme online.
12: Online.
13: Jsme na DAB+.
2: Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Dvě minuty po třetí od Polko a tohle jsou vaše zprávy s Míšou.
15: Influencer Adam Kajumi je podle dostupných informací ve vazbě. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, která prověřuje podezření související s podnikáním kolem platformy OnlyFans. Řidič pick-upu odsunul zábrany před uzavřenou silnicí a vjel do úseku, kde byl právě nalitý čerstvý beton. Auto se okamžitě zabořilo a muselo být vyproštěno. Úřady připomínají, že dopravní uzavírky nejsou jenom formalita. V americkém Palm Springs padl světový rekord v počtu lidí převlečených za Marilyn Monroe. Na akci se sešlo přes 1000 účastníků, včetně mužů, kteří oblékli ikonické bílé šaty a blond paruky.
2: Fajn.
0: Pojďme bleskově zčeknout, kde si dneska odpoledne postojíte v kolonách, kde to úplně bleskově nefrčí. Praha Západ, v Psárech v ulici Jílovská se potkal nákladák s motorkou, jsou tam už koplet všechny záchranné složky, neprojede tam ani myš, natož vy, takže opatrně. V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici se dvě auta rozhodly, že jeden pruh jim nestačí a zablokovali ho autonehodou, takže aktuálně se tam vyšetřuje a taky se nedá projet. Česká Skalice, tam zase je na silnici neplánovaná překážka, no a potom Nový Jičín, bacha v obou městech a v Chotěboři, takže Nový Jičín a Chotěboř, tam se srazily dvě dvojice osobáků a blokujou pruhy. Po naučení, no dneska to prostě stojí, ale víte co, o to díl si můžete pouštět songy.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Odpoledne, já jsem chtěla říct krásný odpoledne, ale venku moc hezky není, jenže to nevadí. My si to uděláme hezky. Víte, že já to umím, náš fajn warm-up to umí, náš playlist to dokáže. A my to společně zvládneme udělat si to hezký i bez toho, že by svítilo sluníčko, protože tady máme songy, který to zařídí. Magic Root, tenhle banger, který už jste taky určitě dlouho neslyšeli, ale hned si na něj vzpomenete. To vám dodá energii, tak pojďme odpálit další část našeho společného odpoledne právě

songu k mistrovství světa ve fotbale Shakira a její nejnovější banger k mistrovství světa, který začíná už za týden ve čtvrtek. To byl song Die Die. No a já takhle chci, abyste si při začátku června představili, že už letíte, máte zbalený plavky, v hlavě už vám hraje reggaeton, chystáte se někam na dovču, no a najednou vám pilot zahlásí, že máte smůlu. Tohle se totiž teď stalo při letu z Ameriky na Malorku. Prázdninový crash out, absolutní, protože jeden mladík pojmenoval svoji Wi-Finu bomb. Bomba prostě. Celý letadlo kvůli tomu muselo nouzově přistát a podstoupit bezpečnostní kontrolu. V diskuzích na internetu se teda řeší, proč to ty pilotové udělali, protože jaká bomba by se jmenovala bomba a ještě byla připojená na Bluetooth. Ale nikdy nevíte, pod lampou je přece největší tma. Nicméně si myslím, že zbytku cestujících to tak vtipný nepřipadalo a je to spíš takový jako signál pro nás ostatní. Zkontrolujte si, jak si pojmenováváte ty zařízení, protože jsem viděla už velký zvěrstva a ta bomba, mohla by to být nebezpečný. No a jestli se v letadle nudíte, tak si kupte křížovku, kupte si nějaký občerstvení, ale nehrajte si takhle na tajný agenty jako tenhle kluk. Tak poučení, jak nelítat a jak lítat a dobrá story. Já vám posílám další song. Čeká nás Tate McRae. Just Keep Watching. Tenhle song si pořádně užijte. Na fajnu.

0: víte, že já jsem totálně posedlá reality show a že poslední dva dny jsem s váma mluvila o té nový reality show, kterou chystá Prima, která se jmenuje Are You The One. Já se na to fakt extrémně těším a myslela jsem si, že už nebudeme mít další soutěžící, já jsem nějak to špatně počítala, ale dneska dropli další. Jo, další soutěžící, najdete to na našem fajn Instagramu, takže se můžete podívat, jak vypadají pořádně, omrkněte, zhodnoťte, znáte to. No a já teda musím říct, já když jsem to otevřela dneska, tak mě normálně spadla brada. Já si úplně vybavuju ten moment, odcházela jsem z baráku, tak swipeuju a najednou vidím ten náš příspěvek s těma novejma účastníkama a říkám si, ty brďo. No tak jestli jste zvědaví, kdo tam je, tak se mrkněte. Já vám jenom zatím řeknu, že mě nejvíc překvapila Maru Rosecká. Možná víte, možná ne, influencerka, DJka. No já jsem fakt zvědavá. Jsem extrémně zvědavá, jak to tam napárujou, některý ty lidi mi k sobě vůbec jako nemečujou. Takže to omrkněte. A pak to fakt proberem. Já se na to hrozně těším, tak prosím, sledujte to se mnou. Na našem Instagramu najdete všechny fotky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

pokud po vás zrovna teď někdo něco chtěl, tak tohle byl song pro ně. Musíte jim říct, ne, teď je mi to jedno. One Republic, I ain't worried. Půl čtvrtý odpoledne, ladíte fajn. No a pokud vám třeba trošku skřípou vztahy, tak se vykašlete na párový terapie. Žádný drahý rande, žádný dárky. Jestli chcete mít fakt neprůstřelně funkční vztahy, musíte spolu začít pořádně drbat. A ne, nemyslím drbat záda, to si taky můžete dělat samozřejmě, ale vědci přišli s tím, že páry, který spolu non-stop rozebírají lidi, jsou takový kelišový drbry, tak mají mnohem silnější pouto a brutálně si věřejí. Ono to dává smysl. Říká se, že nic vás nespojí víc, než když dva lidi nesnášejí stejnou věc nebo stejný lidi. Takže když společně rozebíráte, kdo se zase znemožnil, je to vlastně takový vztahový lepidlo. Ten hřejivej pocit, že to s váma prostě někdo sdílí. Mě by zajímalo, ale jaký je to vaše hlavní téma, ve kterém drbete fakt první ligu? Jestli jsou to celebrity, vaši kolegové, nějaký toxic lidi z práce, nebo třeba vaše rodina, přátelé, vztahy. Mně přijde, že často v páru lidi drbou v ostatní páry. Tak mi to můžete zkusit vyvrátit. Co nejčastěji drbete se svýma polovičkama nebo se svýma známostma, dejme tomu. Napište mi to na 724634634. Ať už máte přítele, známost, manžela, manželku, napište mi, o čem drbete. Zajímá mě to, jo? Pojďme se podělit. Tak, víte kam napsat a mezi tím nás čeká další song. Rue Gale, Pretty on Paper. Teprve 17 let a

0: Loy a její Red Eyes vám doufám zpříjemnila středeční odpoledne 15.41 a my společně probíráme, jestli máte rádi drby, respektive o čem nejčastěji drbete, když jste ve vztahu. No a tady psala Luca, že přesně jak jsem říkala, že nejčastěji drbou ostatní páry, takže ale jejího manžela to vůbec nezajímá a že ona to s ním vždycky musí tahat, jak se mají jeho kamarádi, jestli jim klapou vztahy, takže vždycky si jim prej manžel musí dělat poznámky, aby věděl, co má doma rozebírat. To cením, to by tak mělo být, musíte přinášet témata, že jo, zpravodajství vlastně. No a pak Michal píše, že podle něj jsou největší přeborníci v drbání ve skutečnosti chlapy. Vidíte to, máte to. Prej poslouchal svý dva kolegy a nestačil se divit. Kam se hrabe Kelišová? Jo, tak ono to občas překvapí, no, ale všichni si někdy rádi zadrbeme, že jo? Kdo to nemá rád, to je takový hobby dnešní doby. Já vám děkuju za zprávy, za chvilku si dáme další songy. Čekají nás třeba Lost Frequencies a jejich Crazy, tak za chviličku. Yo, hit music
1: station. Hey. Fine. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right,
1: Fine.
20: Oh, Lord. Hear me turn these words into a song.

Blíží se čtvrtá hodina, blíží se konec směny a potřebovali jsme si určitě dodat trošku energie. Tak tohle byl Ray Dalton, Blood Running. Doufám, že vám to pořádně rozproudilo krev. A jestli zrovna už přemýšlíte nad tím, že někam v létě vypadnete, plánujete dovču, tak pro vás mám jeden tip. Spousta lidí už je unavená válením se u moře, chůzením po nějakých výletech, ale tohle, to je typ na zážitek, ze kterého vám uletí včely. V Malajzii otevřeli naprostý úlet, doslova. Je to unikátní zipline dráha, ale ne tak ledajaká. Oni vás tam navlečou do kouzelnického hábitu, vrazí vám koště mezi nohy, doslova, a vy se můžete vznášet nad džunglí. Skoro jako Harry Potter, ten se asi nevznášel nad džunglí, ale chápete. Dokonce tam je most, takže to vypadá fakt, jak kdybyste letěli do Bradavec. A okamžitě si to připište na svůj bucket list, já už jsem si to uložila, takže jednou se tam musím podívat. Na první pohled se to zdá možná trošku bizarní, ale pro všechny fanoušky Bradavic je to podle mě splněný sen. Můžete si skoro vyzkoušet fanfrpál, aniž byste museli projít přes nástupiště 9¾. Já teda doufám, že k tomu mají nějaký pojištění, protože lítat na koštěti v Malajzii zní to trošku nebezpečně, narazit tam do nějakého stromu bez řidičáku na koště, mohl by z toho být docela slušný problém, ale zároveň to zní dobře. Takže budem doufat, že to všechno funguje tak, jak má. Vy si to pište na bucket list, no a v létě se tam vidíme. A k tomu další song. Čeká nás Sombr. Back to Friends. Právě teď na Fajnu.

0: novinka v našem playlistu Unutus, Dennis Lloyd a jejich Diamonds a já myslím, že jsme našli trošku skrytý diamant. Doufám, že jste si tenhle song užili. 15.58, blížíme se do další hoďky, ale furt nezastavujem. Pozor, to jste si mysleli, co? Ne, my jedem dál. Za chvilku nás čekají další bangry, takže zůstaňte se mnou. Mezi tím zprávy, doprava, znáte to a pak to znova rozjedem. Tak pojďte se mnou dál, tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes
1: you better. Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
2: Potisk, dárky. Byla byl CZ.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Na hodinkách 4 odpoledne a to znamená, že byste se zas měli něco dozvědět s Míšou.
10: Jih Itálie. V noci zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Otřesy byly cítit i v oblíbených turistických oblastech, včetně Kalábrie a Sicílie. Podle dostupných informací zatím nejsou hlášeny oběti ani rozsáhlý škody. Radar v Německu v zóně s maximální povolenou rychlostí 30 km za hodinu vyfotil údajnou seniorku s chodítkem, které měl naměřit 42 km za hodinu. Policie později vysvětlila, že šlo o optický klam a radar ve skutečnosti měřil projíždějící dodávku. Zpěvačka Eva Farná zažila nečekaný a dojemný moment. Cestou ze zkoušky na koncerty v Edenu zaslechla na Václaváku svou píseň Měl jsi mě vůbec rád v podání pouliční zpěvačky. Zastavila se a spontánně se k ní přidala.
11: Fajn. A jak to jezdí? Říká se, že kdo má, že ten jede. Někdo v Klatovech to vzal, ale až moc doslovně, teda v Dlouhý Vsi na Klatovsku. Tam vyteklo na silnici solidní množství oleje, aktuálně tam zasahují hasiči, takže tam spíš než jízdu roku čekejte neplánovaný drift a zdržení opatrně. No a jak to vypadá na dalších místech? Dálnice D46, to je docela bizár. Na 20. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc, tam za svodidly pobíhají dvě děti. Na místo už letí policie, tak tam sundejte nohu z plynu a prosím vás, jestli to jsou vaše děti, tak si je běžte vyzvednout a nebo jim kupte nějaký hračky, ať nemusí běhat po silnici. Karlovarsko u Bochova se na silnici vysypal náklad a je tam štěrk, takže taky průjezd s opatrností. No a potom máme nehodu v Kozolupech na Plzeňsku, takže opatrně všude, kudy projíždíte.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Jedna a my jedeme do finále. Je před náma poslední společná hoďka. Toto zase uteklo, že? Fajn warm-up se mnou s Kristý, ale v téhle hoďce nás čekají další nabitý songy, takže nemůžete mít strach, protože nás čekají bangry. Dua Lipa, These Walls je první věc, kterou si společně dáme, tak se pojďme na to naladit, zaspívat si, zatančit a trošku povolit toho odpoledního stresu.

0: o tom, jak všechny jeho kamarádi jsou zamilovaní do amerických holek právě teď na Fajnu 16.13. No a já se ptám, jestli si myslíte, že ta pravá osudová láska může přijít jenom jednou, nebo jestli máte neomezenou kapacitu.
1: Kolikrát člověk může mít rád tak opravdu z lásky?
0: Dvakrát či třikrát to ne, jo? Tohle písnička má v textu pravdu, protože i tohle říká věda. Podle vědců hluboký, divoký a romantický city zažíváme totiž v průměru fakt jenom dvakrát za život. A skoro třetina lidí prej takovou tu osudovou jízdu, lásku, zažije dokonce jenom jednou. No a existují prej i tací, kteří se nikdy doopravdy nezamilovali. A mě to tak jako donutilo přemýšlet, jak vlastně člověk pozná, že je to ta pravá láska. Jsou to ty motýlci v břiše? Protože to nevíte, jestli to je jenom z toho, že je někdo hot, nebo jestli to je taková ta chemie, která OK na pár týdnů, ale pak z toho zbyde jenom zlomený srdce a blbá nálada. Nebo to máte, má to být ten moment, kdy s někým fakt chcete strávit zbytek života v dobrým i ve zlém, myslíte na něj každou vteřinu, nebo ten člověk, ze kterého se vám podlamujou kolena a zblázníte se z toho. Kdo ví? Ale tak jsem si řekla, že si o tom tady můžeme společně popovídat. Proč mi to přijde jako docela hezký téma? Tak mi pojďte napsat, kolikrát za život jste už byli opravdu zamilovaní. A hlavně, jak jste to poznali? To je totiž zásadní bod. Podle toho to posoudíme. Napište na 724634634. Kolikrát v životě jste byli doopravdy zamilovaní a jak jste to poznali? Zadání máte jasný, pište, máte na to pár písniček. Jedna z nich je With DMC, Bees Honey, At The Party. Tak to zas trošku roztancujeme, jo? Jdem na to.

Tady si Wims a nádherný hlas, totální dávka emocí, tak doufám, že jste si vykřičeli všechno, co jste potřebovali, že vám to dalo to, co mělo. Máme skoro půl pátý odpoledne, už se blížíme do finiše a my jsme společně probírali, kolikrát jste byli zamilovaný, protože podle vědců to jde maximálně dvakrát, nebo třikrát, ale to už je fakt maximum. A Michal píše, že dvakrát, takže to odpovídá téhle teorii. Michal píše, že to poznal tak, že ačkoliv normálně nerad chodí ven, tak tady s tou dotyčnou vyloženě vyhledával situace, aby ven jít mohli. Tak to je podle mě dobrý signál, že poznáte, že i ty věci, které třeba normálně nechcete dělat, tak najednou jsou jakoby nic. A pak tady další zpráva. Chlap, co byl někdy doopravdy zamilovaný a nevyšlo to, stráví zbytek života v myšlenkách jen na ní. Nešťastně zamilovaný chlap jen přežívají a jediný, co to přineslo, že se naučili oddělit city od potřeby. Tohle je nejděsivější myšlenka, jakou jste mi mohli napsat. To je taková ta teorie, že chlapi mají vždycky jednu tu ženskou, která jim někdy utekla a i na svatbě, na svíni, někdy další svatbě, stejně budou myslet furt jenom na tu jednu. Tyjo, teď najednou jste se rozepsali. Další zpráva. Tonky spíše, že byl taky zamilovaný jenom jednou. Věděl jsem to, protože když mě nechala, tak jsem měsíc každý ráno koukal do telefonu, jestli nemám od ní zprávu. A pak jsem brečel jako malý dítě. Ježiš, to je hezký. To je krásný, když i muži takhle umí projevovat emoce. Nebo teda krásný, je to smutný, ale chápete, prostě. Jsem ráda, že dokážete takhle sdílet emoce. Moc vám děkuju za vaše zprávy, přiznání. Nebojte, jsme v tom všichni spolu. To štěstí někde čeká, určitě. Já tomu věřím. Budem Delulu, jo? Za chvilku si dáme další songy. Bude tam i něco romantického, něco s emocema. Třeba Alex Warren, Fever Dream. Máte se na co těšit, tak zůstaňte se mnou. Are you ready for this?

0: Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Go, go, go, gorila!
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

jo, tenhle extrémně chytlavý song o toxických vztazích s názvem I love it, I love it, I love it. Někdy si prostě nemůžem pomoct, že jo? A milujem to. A já se ptám, taky občas posloucháte jednu písničku a přesně s ní máte takový toxický vztah, že ji posloucháte furt dokola, pořád, až z toho nezešílíte. Podle vědců v tom nejsme sami. Klasicky ještě, že tu vědu máme, že jo? Protože věda říká, že náš mozek je tak trošku feťák na dopamin a hledáme věci, které známe. Takže se nám líbí, když víme, v jakou vteřinu přijde ten nejlepší refrén nebo drop a stane se z takovýhlech songů náš takový mini safe space. Prostě se vracíme k těm starým, dobrým, známým melodiím, ale hlavně celkově k tomu vibe, k pocitu bezpečí. A funguje prej i pravidlo, že čím častěji něco slyšíte, tím víc se vám to líbí. Takže i z totálně nezajímavého tracku se může stát dobrý track, pokud ho slyšíte dostatečně dokola. Já teda se musím přiznat, že já si vyloženě dělám playlisty na ty songy, které pořád opakuju, protože prostě jednou mě přestanou bavit a pak se k tím chci zase vrátit. Ale jenom abyste věděli, long story short, prostě nejste blázni, když posloucháte furt dokola to stejný. A já chci vědět, co posloucháte furt dokola právě teď vy. Potřebuju nějaký tipy, protože můj obsession song, kterým jsem byla posedlá teď poslední třeba 3 týdny, bylo tohle. Eva Farná, Perpetuum Mobile, jasná volba, ale potřebuju inspiraci. Co si mám dávat na repeat do sluchátek teď? Tak mi pište, co pořád dokola posloucháte vy na 724634634, mi hoďte ty songy. Třeba si pak nějaký dáme společně. No a mezi tím další song, který rozhodně hrál pořád u mě doma dokola. Kelin, Sofian, Match Match. A pistácie, tak si to užijte.

0: Santos a jeho Home. Ideální song, pokud už jste právě na cestě domů, ať už z práce, z kanclu, ze školy, odkudkoliv. Já doufám, že jste, ještě někde neváznete. No a tohle je část, kdy si musíme říct, jaký songy jste si teda psali, že aktuálně pořád opakujete, protože na to jsem se ptala, jaký songy máte na repeat. A musím říct, že jste napsali extrémně moc zpráv, za což vám děkuju, ale všechno to nestihnem. Tak jenom něco z toho, jo? Co jste psali? Co máte teď na repeat? Sabrina Carpenter, Man Child, to je jasná volba, naprosto chápu. Dobrý song. A co tam máme dál? Kellyn, Stovky let. No jo, fanoušci Kellyna jsou všude. Tenhle song bychom si možná mohli dát. Co myslíte? Za chviličku? Tak jo, tak zůstaňte na fajnu.
1: We got that hit. Fajn. Máš to v sobě?

0: vyjádřeně.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, rohony.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboat.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Music.
18: Fine.

jeho stovky let. Já si myslím, že ideální song na to, aby jsme se spolu rozloučili. Je 16.52, blíží se 5. hodina a vy víte, co to znamená. Fajn warm-up je u konce po 4 hodinách. Neuvěřitelný, zvládli jsme to tady spolu. Já se na vás budu těšit zase zítra. Budeme mít zase nabitý playlist, budou tam emoce, bude tam energie, všechno, co chcete. A už se blížíme do finiše tohohle týdne, takže jenom pozitivní pohled na to. Za chvilku se tady na vás těší Žampek, takže si to určitě užijte, užijte si zbytek večera. A já vám na rozloučenou posílám Sony Fodera, Crystal, My Lovin'. Takže bye babes.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive.
0: Fine Drive.
1: Jindřich Žampa.
0: Jindřich Žampa.
1: Fine.
7: OK, je to tady. 3 hodinky Fine Driveu jsou před náma. Bude to nabitý, spousta nových tracků, nabitej playlist a třeba si taky řekneme, co se člověku děje, když je zamilovaný. Odstartuje to Ray a Where is my husband? Právě teď na Fineu.

0: Chaperone, Pink Funny Club, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu za Mikem Jindra. A lidi, psychologové přišli teď s něčím, co asi potvrdí každý, kdo byl někdy fakt reálně zamilovaný. Když vám totiž na někom opravdu záleží, mnohem víc vás zasáhnou i úplný blbosti. Třeba když vám ten partner odpoví nějak divně, nechá vás na zobrazenu, anebo se tváří trochu odtažitě. To, co by vám u cizího člověka bylo úplně jedno, vás najednou dokáže rozhodit klidně třeba na půl dne nebo na několik dní. Prý je to vlastně ale známka toho, že vám na tom člověku záleží víc, než si možná připouštíte. A mě zajímá, pojďme to tady rozjet, jaká je ta největší blbost, kvůli který jste se někdy ve vztahu naštvali? Kvůli nějaký zprávě, kvůli pohledu, když někoho fakt milujete, tak to může být cokoliv. Napište mi to na 724 634 634. Fajn
1: Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější

0: Máte si fajn ve středu 3. června za Majkem Jindra a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že když někoho reálně milujete, tak vás dokážou rozhodit úplný blbosti. A já jsem se vás ptal, jaká je ta největší blbost, kvůli který jste se někdy ve vztahu urazili. Lucka mi napsala mi OK místo srdíčka a já byla přesvědčená, že se mnou chce rozejít. OK. Pak mi napsala Bára, popřála mi dobrou noc bez emoji, věděla jsem, že něco není v pořádku. No, s váma holkama to totiž fakt není jednoduchý. My totiž asi nad tím takhle nikdy moc nepřemýšlíme. Co, kluci? Fine, right.
1: Fine. Víš, kolik

0: 1190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Potisk dárky, byla CZ.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.

0: jedno rozhodnutí může změnit život. Máš to v sobě.
1: Lidi, spolupracujeme s kampaní Máš to v sobě, což je kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně a my vás chceme vyzvat k tomu, abyste se registrovali. Je to ultra rychlý, vůbec to nebolí a ještě tím někomu můžete zachránit život. Na našem Instači najdete všechny potřebné informace a když splníte naší výzvu, tak s náma můžete strávit celý jeden den v rádiu a ještě dostanete dárek od Allegrie. A to se vyplatí a ještě můžete mít za sebe fakt reálně dobrý pocit, tak pojďte do toho s náma.
2: Fine Drive, Jindřich Žampa. Jindřich Žampa.

0: středeční odpoledne na Fajnu. Lidi, pojďme si dát něco pro introverty. Podle výzkumu jsou lidé s vyšší inteligencí často spokojenější, když tráví víc času sami. Zatímco většina lidí dobíjí baterky ve společnosti ostatních, někteří si nejvíc odpočinou právě, když jsou sami jenom se sebou. Takže pokud vám někdo vyčítá, že nechcete pařit každý víkend, tak možná nejste úplně asociální, možná jste prostě jen géniové. Dejte mi vědět, jak to máte vy, jestli si dobíjíte energii mezi lidma, anebo jste rádi, když jste konečně jenom sami se sebou. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Dáváte si fajn, tohle to byl Teddy Swims, track Mr. Know It All, tohle to je Fine Drive a vracíme se k tématu. Bavili jsme se o tom, že když ne úplně rádi trávíte čas s lidma, ale spíš sami se sebou, tak možná nejste úplně asociální, jenom jste možná géniové, protože lidi s vyšší inteligencí tak rádi tráví čas sami se sebou. Ptal jsem se, jak to máte vy, tady Lenka, ta mi napsala, že když se zruší plány, tak má extrémní radost. Hustý. Nikča napsala, že potřebuje aspoň jeden den v týdnu, kdy na ní nikdo nemluví. Chápu, taky mám občas tyhle ty dny. A Adam ten napsal, že absolutně miluje svoje kamarády a nejradši by s nima trávil každý den. Hele, tak to máte vy. Pojďme pokračovat v playlistu. Před náma Cameron Whitcomb a Medusa právě teď na Fajnu.

0: Prodigy. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
16: Fajn. Fajn Drive.
17: Fajn Drive Jindřich Žampa.

dvě jsou před náma, i ty dvě budou neskutečně nabitý. Řekneme si třeba, co muži požadují od partnerek ve vztahu, anebo si dáme nějakou tu novinku z hudebního světa. Teď už ale Pink Panthers a Zara Larsson, Stateside, právě teď na Fajnu. Fine Drive.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, naprosto ikonický song, který nám právě teď dohrál na fajnu. Pojďme si dát novinku z hudebního světa. Já si myslím, že tohle spojení nikdo nečekal. Jeden z nejikoničtějších animáků všech dob, Toy Story, se vrací s pátým dílem a novou píseň k němu naspívala Taylor Swift. Takže jestli jste vyrůstali s Woodem a Buzzem Raketákem a zároveň máte v playlistu Taylor, tak si myslím, že se vám právě spojili dvě dětství do jednoho projektu. Já se na to neskutečně těším, protože jak to historie, tak Taylor absolutně miluju. Teď už Dominik Fike a White Keys na fajnu.

0: Gift, Elizabeth Taylor, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. A lidi, nový průzkum ukázal, že 62% mužů by chtělo partnerku, která bude do vztahu přispívat finančně na půl. Aby to bylo 50-50, pade na pade. Jenže internet se samozřejmě okamžitě rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, že je to fér, druzí tvrdí, že vztah není účetnictví a že někdo vydělává víc nebo míň a hlavně, že vztah není o chechtácích. Hele, napište mi, jak to máte ve vztahu vy, jestli platíte půl na půl, nájem, poplatky, všechny různé věci, anebo jestli si myslíte, že chlap má být ten, který má držet tu peněženku. Napište mi, jak to máte vy, 724-634-634. Fajn Drive.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 ve Žďáře nad Sázavou za 3 990 000 korun. Rodinný dům v Kamenici u Jihlavy za 1 240 000. Rodinný dům v Jaroměřicích nad Rokytnou za 4 990 000. Rodinný dům v Moravci na Vysočině za 4 900 000. A rodinný dům v Pomezí u Svitav za 4 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamarán.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Instagram.
8: YouTube.
9: TikTok.
8: Co je zrovna teď in. Fajn.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn má svůj vlastní sound.
9: Nový songy, nová energie.
8: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
9: Na cestě k vodě, ve městě,
8: na party, v autě, v hlavě, tohle
9: je soundtrack tvýho života.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh,
9: vždycky
10: fresh.
9: Fajn.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hit.

0: Dáváte si fajn ve středu 3. června, vracíme se k tématu, bavili jsme se o tom, jestli ve vztahu platit 50-50, pade na pade, anebo jestli by chlap měl platit víc. Tady jsou vaše odpovědi, Tomáš napsal za mě 50-50, Veronika napsala, když oba vydělávají podobně, tak mi pade na pade přijde úplně fair, a Filip napsal, jsem chlap a nemám problém zaplatit víc, když vydělávám víc. No, to je konečně slovo chlapa, co?
1: Fine drive.

0: Calvin Harris, taky Rag & Bone Man, dáváte si Fine Drive a lidi, po týhletý informaci rozhodně dneska budete usínat jinak než kdy dřív. Schválně mě zajímá, na kterém boku spíte, protože podle jedné studie mají lidi spící na levém boku častěji noční můry a nepříjemný sny než ty, kteří spí na pravém. Naopak pravý bok je údajně spojovaný s klidnějším spánkem a příjemnějšími sny. Odborníci ale zároveň říkají, že těch faktorů je samozřejmě mnohem víc a není to úplně tak jednoduchý. Každopádně, pokud vás pravidelně ve snu honějí dinosauři nebo všemožný strašidla, tak je možná na čase se otočit na ten druhý bok. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Marco Santos, neskutečný týpek, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Pojďme se posunout z playlistu, před náma You Girl. Neskutečně talentovaná holčina, která to už v 17 letech dotáhla až sem k nám do éteru Fajnu. Já musím říct, že určitě zaslouženě, takže až si takhle v 17, 16 nebudete věřit, že na něco máte, vzpomeňte si na tuhletu holčinu, kterou můžete i pravidelně slýchávat v Next Generation pořad, který pravidelně vysíláme od 8 od večera tady na Fajnu. Teď už ale You Girl, Pretty on Paper, právě teď na

0: silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Fine Drive,
8: Jindřich Žampa.
7: Jindřich Žampa.
9: OK, třetí hodina Fine Driveu je před náma a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Já jdu teď smazat náš aktuální playlist a náš playlist je ve vašich rukou. Číslo je 724-634-634. Můžete mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Časomíra je na pouhých 30 sekund a startuje právě teď.
10: 10 minutes for you.
11: 10 minut tvých songů.
12: Máš 30 sekund.
13: Pošli název tvý oblíbený songy.
14: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
13: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
10: 10 minutes for you.
9: Tak už to tiká. Jako první napsala Eliška, Sony Fodera a Crystal My Loving. Dobře, tak tím to odstartujeme, co tam dáme dál? Druhý track, Camrade, Hug Yourself, od Lukáše pro jeho přítelkyni Lucku. Tak jo, to tam taky dáme. A co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. OK, je tady zpráva Charlotte Gold, Into Deep. Tak jo, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

co vy diktujete, tohle to byl Kamrad, Hug Yourself. Dáváte si 10-minutovku podle vás na fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, vybrali jste Charlotte Got Into Reap a hned potom nás čeká velký finále. Opět tam mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, ale nevešli se do té první trojice. Každopádně ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je stále volná, takže jedinečná příležitost právě teď zavolat. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Hraju to, co vy diktujete, tohle to byla Charlotte Gott, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolala Denisa. Čau Deniso.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Dobrý večer, jaký jsi měla dnešní den?
1: No, hodně pracovní, byla jsem v práci, pak jsem byla se psem venku a teďko no, půjdu asi s kamarádama někam na diskotéku.
0: OK, na diskotéku takhle ve středu, jo?
1: No, měl jsem z toho právě, středu je takový malý pátek, jak se říká.
0: Jo, jo, je to pravda. Hele, my jsme se dneska bavili o tom, že lidi dávají přednost mazlíčkům před svýma potřebama. Máš to taky tak?
1: Mám.
0: Chápu, rozumím. Ale nebudem to natahovat, mám tady pro tebe...
1: Záleží, jaký potřeby, ale myslíte, no.
0: Třeba dovolená a tak dále.
1: Nejlepší je na dovolenou s mazlíčkem.
0: Chápu. Hele, nebudem to dál rozpitvávat, mám tady pro tak tebe jo. 3 tracky. Jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je track číslo 1.
2: Tohle je můj útěk, tohle je můj safe place, nic neřeším vůbec.
0: Grade 256, song Safe Place, to je varianta číslo 1. A jdeme na dvojku. To je track, který by se vám vlastně hodil na tu diskošku, když dneska ve středu jdete pařit. David Guetta a Lighter, ale mám tady ještě variantu číslo 3 a to je tahle ta věc. Vždycky blázen, Gufrau, Viktor Kál a Rohony. Tak Deniso, je to jenom na tobě, je to ve tvých rukou.
1: Tak já volím tu dvojku.
0: Jdeš to prostě rozpařit už teď.
1: Jo.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys ten track chtěla poslat?
1: Asi mýmu příteli, který se taky jmenuje Jindra jako ty.
0: Fakt jo? OK, dobře, jo. Tak, tak třeba mu to taky dneska bude pařit. Takhle při středě, takovou pohodičku.
1: Jo, jo.
0: Tak jo, tak to posíláme, měj krásný večer, díky, že jsi, díky, že jsi zavolala. Ahoj, taky. Čau. 10 minutes for you.

0: Dáváte si fajn za Majky Mejindra a lidi, já si myslím, že i při středě bychom si tady měli trochu zatrapnit. Před náma je Cringe Minute a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, klidně napráskejte svého nejlepšího kámoše, mamku, tačku, babičku, dědečka, je to úplně jedno, hlavně, ať je sranda, ne? Tak napište mi vaše trapné storky na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
1: CZ.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
11: Fine.

0: Cringe minute.
1: Dáváte si fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělila Julča. Ta napsala, nedávno jsme jeli do Francie se školou a s kámoškou jsme hráli hororovku na Robloxu a já jsem strašnej posera. No a tak v 11 večer jsem zaječela přes celý autobus a všichni se na mě otočili, včetně naší učitelky samozřejmě, ta se tomu chechtala a chechtala se i moje kámoška. Takže bylo hned jasný, kdo zaječel. No co no, tak si každý občas někde zaječí. No.
2: Fine Life

0: Mulgrap a Milky Just The Way You Are. To je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. Dáváte si fajn drive a pokud máte právě vyplazený jazyk, tak pozorně poslouchejte. Vědci totiž přišli s teorií, proč si někteří lidi při soustředění nevědomky vyplazují jazyk. Není to proto, že by byli mimo, právě naopak. Když se mozek soustředí na nějakou přesnou činnost, třeba psaní, kreslení nebo skládání něčeho, aktivují se oblasti spojené s jemnou motorikou. A protože pohyby rukou a jazyka jsou v mozku částečně propojený, občas si ten jazyk prostě vyjede na výlet. Doufám, že poslouchá moje mamka, protože ta si při soustředění ten jazyk může ukroutit.
1: Máš to v sobě? Tak to ukaž.

0: Jídřeně. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Je to tak. Fine Drive končí. Díky, že jste u toho 3 očky byli se mnou. Bylo to opět neskutečný. Díky za všechny zprávy. Slyšíme se zase zítra od 17 do 20. S Fajnem zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation. Dneska v Next Generation Rugal. 17-letá mega ultra talentovaná frajerka. Dejte si s ní hodinku tady na Fajnu. Bude vám hrát jak svoje tracky, tak tracky, který má ráda. A za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Life.

0: tady Valentína a teď na chvilku přebírám vysílání Fajn Rádia a budu pouštět nějaký moc fajn písničky, který teď miluju nebo který nedávno vyšly. A taky uslyšíte pár mých a pokud budete poslouchat až do konce, pustím vám svoji ještě nevydanou, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji úplně první vydanou písničku, která se jmenuje Blur. A je taková smutnější a smutnýma písničkama je proslula i Billie Eilish, která i na moje malé já měla velký vliv, takže po Blur následuje White Flower of the...
1: Next Generation.

0: Generation. Posloucháte Next Generation na Fine Radio, já jsem Valentína a jako další vám pustím moji songu Just a Glance, která se dost liší od Blur a je spíš rapovější a beatovější a to mi připomíná Tate McRae, takže to uslyšíte hned potom s její písničkou Run for the Hills, která je jedna z mých favorites.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fine Rádia, konkrétně Next Generation, a my pokračujeme s mojí první českou písničkou Doufám v tebe, kterou jsem napsala docela náhodou, protože normálně nepíšu v češtině, ale ten večer mi to šlo úplně samo a jsem ráda, že jsem tomu dala šanci. A also se zaposlouchejte do těch beatů a postprodukce, protože tu přímo miluju. Potom vám pustím písničku Voda živá od Anety Langerové, kterou jsem jako malé dítě s rodiči poslouchala pořád.
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a následuje písnička, kterou jsem napsala už ve 13. A za ten čas si ji pořád pamatuju a poslední dobou mi dost hrála v hlavě, tak jsem ji musela nahrát. Tomu Dominik Fike se svou písničkou White Keys, něco chill a pozitivního, jestli jedete zrovna autem, tak podle mě ideální song.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Posloucháte Next Generation na Fajnu s Valentínou a nakonec jsem si připravila předpremiéru písničky, co mi bude vycházet už za krátkou dobu. A je to moje první písnička, kterou jsem složila na kytaru a inspirovala mě k tomu Lizzie McAlpine se svojí písničkou Spring into Summer, která následuje hned potom. A s tím bych se s váma chtěla rozloučit. Pokud se vám moje vysílání a moje songy líbily, najdete mě na Spotify, kde se jmenuju Valentína s malým V, a nebo na Instagramu a TikToku jako Is Valentina_music a budu doufat, že se zase brzo uslyšíme.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
3: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Rádio.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram,
0: YouTube,
4: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn.

vracím se zpátky k nám.

0: Ukazujeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Radio. Instagram. YouTube. TikTok. Co je zrovna teď in.
1: Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ. Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Frühstücksgeflash.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme Fajn

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Aisha.
1: Your boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
0: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
8: Are you ready? This is Bruno Mars.
9: I'm Lily B. It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
10: Fine.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Turn it up, turn it up.

0: Pro mladý stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: pilíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.